milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supil

Radio Spin. Mi corazón, mi corazón.

0: Vojti. Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsem se vám svěřil se svýma trablema se sousedama, který se, jak to říct, každý den snaží o miminko. Nechtěl jsem v tom být sám, tak jsem se vás zeptal, jestli taky zažíváte nějaký sousedský trable.
2: Problémy sousedů v paneláku neznám, jelikož bydlíme barák, ale bydlíme na vesnici, ve který je průměrný věk, si myslím, že tak 70 let. Tam, když vyjdeš ven, tak všichni ti koukají do zahrady, všichni koukají přes ploty, co se tam děje, a jakmile se něco stane, ví to celá vesnice, automaticky prostě. Tady to úplně nenávidím a asi se taky odstěhu do města takovou.
1: Jo, známe tyhle živoucí vesnický kamery.
3: Sousedka strašně hodná paní, ale když procházím jejím patrem a je léto, tak ten smrad od koček, takový ten nechutný kočičinec, strašný, no.
1: Kámo, buď rád, že sousedka nechová slony, tyjo. Boban měl ale skvělý point k mojemu problému.
4: Čau, tady Boban. Buď rád, že zatím se o to miminko jenom snažej, protože horší to nastane, když to miminko už tam bude.
1: To mě nenapadlo, kámo.
5: Co se týká toho rušení nočního klidu, tak to většinou takhle bývá spíš já se ženou, no. Ten soused, co dělá ten rámus.
1: Já to věděl, mám tě, to seš ty, Laci, ty ses normálně přiznal, to kvůli tobě se nemůžu vyspat. Ty normálně bydlíš nade mnou, ale já si to s sebou jdu vyříkat osobně, jo. A my se slyšíme zase zítra ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, krásný dobrý ránko ti přeje Krištof. Máme tu čtvrtek 27. srpna, ty kráso, ty prázdniny se hodně blíží ke konci, co? No a svátek má Otakar, takže všem Otakarům přeju všechno nejlepší a vám všem u Rádia Spin přeju tradičně... Good morning. Dobré ránko, je to tak. OK, co nás dneska čeká? Hele, krom toho, že se za chvilku mrkneme na počasí, tak se samozřejmě v další hoďce dáme náš oblíbený Celebrity Voice Flip, naši poznávačku. No a mrkneme taky na nějaký novinky. Mám tu připravený trošku futuro, mám tu připravený trošku retro. Uvidíme, na co zrovna budu mít chuť. Každopádně teď ještě to počasí. No, počasí. Po celé České republice je průměrná teplota 13 stupňů Celsia. Já to říkám celý týden, že mi byla celkem zimečka, když jsem ráno vstával a potom jsem šel do rádia, ale dneska mi jako byla ultrazima, protože ještě pofukoval takovej mírný větřík a jako nebylo to jenom na mikču, normálně asi jsem si měl vzít bundu. Každopádně ty dnešní maxima vystoupají trošičku vejš než třeba včera nebo předevčírem. Zasekne se to někde na 26 stupních Celsia, přičemž na většině území by mělo být jasno nebo polojasno. Takže možná poslední záchvěch léta, co? Prosím.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, vím, kdy to je. Tam možná suka je ze Brančikováč. Řekl jde ta DJ diskotékař z Výhalovic. Ko já poznám toho Brančikováč. Originál, čau to. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje Jose Sobrancová.

Rádio Spin ve tvých uších, Krištof s tebou za majkem. Máme něco málo po šestý hoďce dnes 27. srpna, alias ve čtvrtek. No a já jsem vám chvilku zpátky slíbil pár zprávíček, tak se pojďme na jednu z nich podívat, protože myslím, že potěším všechny, který mají rádi pejsky a kočičky. To znamená vlastně celý národ, všechny, co posloucháte. Teda doufám, že máte rádi pejsky a kočičky. Protože v Ekvádoru nově umožňují takzvaný pet friendly svatby. To znamená úplně normální svatby, kterých se ale mohou oficiálně účastnit domácí mazlíčci, a teď se podržte, jako svědci obřadu. Ekvádorská vláda argumentovala, že takový pejsek nebo taková kočička je vlastně velká součást rodiny a pokud člověk chce, aby mu za svědka šlo tady tohleto zvířátko, tak úplně v pohodě může. Já jsem se schválně díval, jak to funguje, a je to strašně krásný, protože ty zvířátka dostanou takový maličkej roztomilej obleček. A do toho, jak se tam potom podepisují ty různý dokumenty a lejstra, tak na tom dokumentu mají vyhrazený speciální místečko a tam můžou dát otisk packy. Není to krásný? Jako hele, jestli jednou budu mít svatbu, nějakou takovou trošku velkolepější a budu mít domácího mazlíčka, tak stopro vím, že tohle to si budu prosazovat i v Česku, kámo.

0: je i vaše.
1: Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel. Našel jsem poznávačku, ty posloucháš Radio Spin, máme něco málo kolem 6:45 a to znamená, že si jdem dát naši první hádací hru. Hele, já jsem dneska vstával fakt jako kdybych mě vzal kladivem po hlavě, to znamená, potřebuju se trošku probrat, potřebuju trošku té energie dát ven, aby to ze mě šlo. No a abych ti to trošičku usnadnil, to vstávání, nebo třeba i dojezd domů po noční, tak tady pro tebe mám tuhletu hádací hru, ve který dneska budeme hádat jednu filmovou sérii, nebál bych se říct. Takhle zní první ukázka.
2: To jsem teda blázen, to jsem teda blázen. Ten kunčí povídá, zaspět to chytl.
1: Já tak zbožňuju ten dubbing tady v tomhletom. To je prostě ten nefalšovaný, poctivý dubbing. No a mě zajímá jediná věc. Jsem jedinej fanoušek téhletý filmové série, anebo ne? Pojď mě přesvědčit, pokud víš jméno téhletý sérky, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka. Tady je ta ukázka ještě jednou.
2: To jsem teda blázen, to jsem teda blázen. Ten kunčí povídá, zaspět to chytl.
1: Já to zbožňuju. No nic, pojď se nechat pozvat třeba na Spin Talk, pak si dáme jednu písničku a projdeme si správné odpovědi. Nebo ty špatný.
3: Spin Talk.
4: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
5: Kdy to byl pocit?
4: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou udělal jakoby v Brně už.
5: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
4: Zase přema ponáhlí namalovala.
5: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
4: No, Převaz první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
5: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
4: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede.
6: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: pada, pada. Olé! Hladíš Rádio Spin, máme tu čtvrtek 27. srpna, něco málo po čtvrt na sedm, a to znamená, že tady řešíme dnešní poznávačku. Pro ty z vás, co třeba nevědějí, nebo nás naladili právě teď a říkají si, co je to poznávačka, Krištofe? Hele, je to úplně easy, většinou tady mám tři ukázky, no a hádáme cokoliv, co mě zrovna napadne. Dneska hádáme jednu, nebál bych se říct, legendární filmovou sérii a první ukázka zněla takhle.
1: To jsem teda blázen. Ten kunčí povídá, zase to chytl.
0: Já prostě zbožňuju ten dubbing. Ten kůň si povídá. Hele, máme tady takový jeden tip, ale nevím, jestli je úplně správný, jo.
2: A myslím si, že to je několika dílnej jakoby film a jsou to četníci ze Saint-Tropez, četníka, četníci a tak.
0: Četníci ze Saint-Tropez, Jirko, to dneska bohužel nejsou. Ale Jirka už to tipnul správně, tak jako selským rozumem se dopátral k tomu, co jinýho by to mohlo být. No a pokud stále tápeš, tak neboj, mám pro tebe další dvě ukázky. Tady je jedna z nich.
1: Už jste tady hodně dlouho, ale to je od vás špatný vtip, mládenci.
0: Já to prostě miluju. No a kdybys opravdu tápal, jako fakt nevěděl kudy kam, jo? Byl v té tmě, neměl světýlko. Mám tady pro tebe takovou lucerničku v podobě další ukázky a myslím, že pak to bude úplně easy. Takže já ji pustím a ty, pokud víš, tak 210, 32, 30, 30 anebo naše mobilní apka.
3: Ano, jsem to já. Mou pravou tvář nikdy nepoznáš. Svou masku nehodlám nikdy sejmout.

0: Ladíš Rádio zpět, máme tu čtvrtek 27. srpna, no a já jsem vám chviličku zpátky poodhalil všechny možné ukázky v naší poznávačce. A musím říct, že dneska vás to svádělo k jedné jediné věci. Kdybych měl pustit takovýho třeba zástupce, dejme tomu tady z apky, tak pokud vím, tak tady Slej.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě tohle to jsou četníci. Pokud se teda nemýlím.
0: No, Slejde, možná to trošičku mylka bude, každopádně neboj, nejseš v tom sám, tohoto typoval třeba i Standa nebo Zachy, no ale Zachy je trošku jiný případ, protože ten se záhy opravil.
2: Tak oprava, je to Fantomas, Fantomas.
0: Fantomas, Fantomas, fakt jo.
3: Krásné ráno, Krištofe, tak to je z Fantomase a je to Louis de Finet.
0: Je tak Louis de Finet, jo, kačí. Dobře, podíváme se ještě za Jirkou, ten nám to možná potvrdí.
4: Fantomas Contrast. Scotland Yard, Fantomas se vrací a tak dál.
0: Hele, já si myslím, že není potřeba to jakkoliv prodlužovat, protože tahle ta legendární znělka. Je to naprosto správně. Jeden Fantomas jenom pro vás. Ještě se to skoro rýmuje. Super. Abych to řekl hlasem komisaře, nebo aspoň jako Louis de Finet trošičku, jo, pan Filipovský.
5: Člověče, já vám děkuji, že jste hráli se mnou. Tohle to byla poznávačka, Fantomas, tohle to byl Fantomas, člověče, nebojte, za chvilku si dáme dopravu, možná ještě jednu nějakou zprávičku, no a potom nás čeká Celebrity Voice Flip, nemůžeš taky hádat, jo, tak nad tím čau.

0: Krásný dobrý dánko všemu Rádia Spin. Máme tu čtvrtek 27. srpna. Ty kráso, já to furt nechápu. Říkám 27. srpna, to znamená, že ty prázdniny fakt utekly jako takhle, že člověk luskne a je to pryč. Každopádně, pokud právě vstáváš a říkáš si, no jo, Krištofe, ale pověz mi, jak je venku? Hele, já ti to moc rád povím. Po celé České republice máme nějakou teplotku zhruba 13 stupňů Celsia, na většině území máme oblačno, přičemž minimálně vím, že v Čechách pofukuje takovej slabší větříček, ale trošku studenej. Já myslím, že to bude každou hoďku lepší a lepší, každopádně určitě nějaký přehoz přes sebe, mikču, bundu, cokoliv, něco, co prostě navrstvíš a potom to odpoledne hodíš dolů. Co se denních maxim týče, ty vystoupají někam k 26 stupňům Celsia a dobrá zpráva je, že by nemělo vůbec pršet. Ať se dívám, jak se dívám, žádný mráček tady dneska nevidím, až potom někdy v pozdějších večerních lomeno nočních hodinách, takže myslím, že úplně den jako stvořený pro to jít se někam projít, jo, nebo počkat, co je dneska, čtvrtek, no a nebo být v práci, no samozřejmě. Jdem si dát ještě rychlou dopravu na rádiu Spin, tady bude opravdu velmi rychlá, protože jediný, co tu vidíme v regionech, tak je crash na ulici Pražská třída v Českých Budějcích. Jinak je to všechno úplně fresh, dálnice, taková ta klasička, zhruba 5 minut před Brnem na D1, 5 minut před Brnem i před Brnem před Prahou na D1. No a co se samotný Prahy týče, tak tady jediný, co mi svítí, tak je Štěrboholská spojka, kde si momentálně za Černákem počkáš nějakých 6 minut, jinak je to všechno úplně fresh. Tolik doprava, jezdí opatrně. No a kdybys měl nějaký info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka, dej mi to prosím tě vědět.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Ahoj, tady je Odeon z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Dáváš si Radio Spin, máme něco málo po půl sedmí, s tebou je Krištof. No a druhá půlhoďka naše tady společná znamená nový jediný Celebrity Voice Flip. Jeden zamotanej, zamuflovaný, prostě úplně mimo hlas.

0: který na tobě bude, aby si ho poznal. Dneska si myslím, že to bude celkem easy, jo? Tady je ukázka. Co bych ti k němu takhle řekl? Tak hele, hledáme jednoho týpka, který má něco málo kolem 40 a krom toho, že jistým způsobem pracuje se svým hlasem, tak je taky třeba vynikající hudebník. Tolik. Asi jo. Nebudu ti říkat víc, schválně to nechám na tobě, jestli to náhodou poznáš. Takže pokud jo, 210, 32, 30, 30 nebo naše apka. Pokud nevíš, nezoufej, dáme si tady jednu trojminutovou písničku a já ti k němu řeknu víc. Tady je ta ukázka ještě jednou.
1: Nebo mobilní apka

0: Posloucháš si Radio Spin, s tebou je pořád za Majkem Krištof, jako ostatně celý tenhle ten týden. No a společně tady hádáme náš zamotaný celebritovský hlas. Ten dneska zní nějak takhle.
1: Boxur, nevrv nejím, snil hurky, jej mý lesva i námra, jej lesa rok.
0: No a řekli jsme si, že hledáme jednoho týpka kolem 40, který něco dělá s hlasem a něco do hudby. Hele, pojďme si to trošičku specifikovat, jo, protože vím, že to je těžší. Takže, jeho hlasem promlouvá třeba takovej Elijah Wood, jakožto Frodo z Pána prstenů, nebo taky Chris Hemsworth, jakožto Thor z Marvelu. Samozřejmě, pokud máš děti, nebo si občas půjčíš nějaký animák, možná ho taky znáš jako hlas SpongeBoba, anebo toho maličkýho hyperaktivního Morta, já nevím, co to byl nějaký lemur nebo veverka, zkrátka to maličký, hyperaktivní, chlupatý zvířátko z Madagaskaru. Takže minimálně tohleto si myslím, že je výborná nápověda a že víc asi není třeba říkat, snad jenom to, že kdysi dávno působil i ve skupině Nightwork s Vojtou Dykem a Kubou Prachařem. A to už je veliká nápověda. Takže tady ti pustím voice flip ještě jednou a pokud víš, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Boxur, nemenovat nejím, snil hurky, jej mý lesva i námra, jej lesaro. Jo, mrbej, na tím jde snetlo.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Blížíme se do finále naší první společné hoďky a to znamená jenom jediný, že si tady na Rádio Spin musíme odhalit náš Celebrity Voice Flip. Dneska to bylo, řekl bych, celkem těžší, ačkoliv jsem myslel, že po hlase to půjde poznat dobře a Voice Flip zněl takhle. Ale já si myslím, že ta barva hlasu tam jde poznat, co? Každopádně, komu bych rád v tuhletu chvíli dal shoutout, protože jako první uhádla, abych byl úplně přesný, jo, náš Celebrity Voice Flip a přitom vlastně i poznávačku, když jsme se dávali minulou půlhoďku, tak to měla taky správně. No a to je Kačí, takže posílám jeden velký shoutout.
2: Ahoj ještě jednou, tak to mi zní jako Maxián.
1: No Kačí, to ti zní naprosto správně jako Honza Maxián. Výborně, výborně. Kdybych měl poslat veliký shoutout, tak třeba taky ještě Pavlovi, Lukimu nebo Mikimu. Vy všichni jste to taky měli správně. Tady vám hodím ukázku, z čeho jsem čerpal, jo?
3: Půjdeme do Jotunheimu. Otec se do něj také probojil. Porazil jejich armády a vzal jim jejich truhlici. My jen provedeme průzkum.
1: Kámo, skvělý hlas. Hlavně nechápu to, jak je ten Maxián prostě takový herecký chameleon. Vemte si, že vám nadoboval Froda z Pána prstenů, prvního Spideyho, že jo, s Tobym Maguirem, Roberta Pattinsona nadabuje, jak ve smívání, tak v Harry Potterovi, tak ve všech ostatních věcech, myslím, že i v Batmanovi, pokud se nepletu, ale tím si nejsem úplně jistý. A potom tam má prostě Thora a pak tam má toho SpongeBoba. Kámo, to je prostě daberský chameleon, jak se patří. OK, děkuju vám moc, že jste se mnou hráli tady tuhle tu krásnou hru. Samozřejmě nás čekají i další, takže dál poslouchej Radio Spin a my si jdem dát jednu Anet X.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

to má být, ty si dáváš Radio Spin, máme něco málo před 7:00 ráno. Všem u Radio Spin, který právě vstali, tak přeju ještě jednou krásný dobrý ráno. No a svátek má Otakar, takže ještě přeju všem Otakarům všechno nejlepší. Tak, to by byly všechny přáníčka, doufám, že už nikdo nemá narosky nebo svátek. Kdybyste náhodou měli narosky, tak jak se klidně ozvěte, jo, já vám tady moc rád popřeju. Každopádně, máme za sebou naši první společnou hoďku, kde jsme si dali poznávačku, kde jsme si dali Celebrity Voice Flip a musím říct, že tenhle ten týden mě fakt překvapujete, protože hádáte všechno úplně přesně, no, tak uvidíme, až potom dáme pravdu nebo lež, že zhruba za 2 hoďky, nebo kolik to máme, dejme tomu za hoďku, tak uvidíme, jestli to tam bude jako padat na úrodnou půdu, protože tam zatím vyhráváte. Nic, my si jdeme dát ještě počáso. Počasí. Po celé České republice průměrná teplota 14 stupňů Celsia. Trošku nám tady přišly mráčky, ale to nám vůbec nemusí vadit, protože ty mraky zase odejdou. Znáte to, každý mrak se jednou vyprší. Ježiši, miluju tady ty moudra. To je takový ty knížky citátů, který jsem vždycky strašně nesnášel, když jsem byl malej. Nic. Co se denních maxim týče, vystoupají někam k 26 stupňům Celsia. Na Moravě, respektive Zlínský kraj a Jihomoravský, mi dokonce hlásí 28 až 30, takže to vypadá, že dneska by ten den konečně mohl být zase trošičku teplejší, každopádně tohle to by mělo být moto úplně celého týdne. Ty teploty někde kolem 26 až 28 stupňů by nás měly čekat celý tenhle ten týden.

touch the ground. Dáváš si Rádio Spin, máme tu čtvrtek 27. srpna, s tebou je za Majkem Krištof. No a teď mám pro tebe jeden takovej kinotip, filmovej tip. Já vím, že o té Nolanově Odiseje se pějou chvály celou dobu, ale kámo, včera jsem se na to byl konečně podívat a musím říct, že jsem odcházel fakt nadšenej, brutál. Trošku jsem se bál, že 3 hodiny přece jenom je trošku velká kláda i na mě a to já jsem celkem náročný divák, ale uteklo mi to tak, že jsem lusknul prstem, jednou jsem mrknul a naraz byl konec. Fakt jsem se až jako u titulku odlepil od toho kinoplátna a říkal jsem si, to byly 3 hodiny, tady tohle toto uteklo, ale kámo, skvělej film. Bez nějakých velkých spoilerů můžu říct, že jsem čekal fakt jako velkou hollywoodskou podívanou, jo, bitvy, monstra, prostě cokoliv, co si člověk představí pod tou Homerovou Odysseou. A ono to velkolepý samozřejmě je, nechápejte mě špatně. Ale zároveň mě vlastně překvapilo, jak moc je ten film výsledku komorní, protože Christopher Nolan si z té obrovské antické látky vzal vlastně překvapivě jednoduchý téma. Příběh člověka, který se vrací z války domů a tou válkou je poznamenaný, unavený a postupně se musí vypořádat nejenom s těma překážkama na cestě, ale hlavně sám ze sebou. Asi takhle bych to shrnul. Musím říct, že herecké výkony skvělý, natočený, je to naprosto skvělé a můžu doporučit všema 10. Jediný, co úplně nedoporučuju, tak je dávat si do toho kina velký nápoj. Přece jenom ty 3 hodiny je celkem dost dlouhá doba. Já jsem seděl v úplně natřískaném sále a řekl bych, že tak z 2% toho filmu nemám nic, protože se někdo neustále zvedal a odbíhal na záchod kvůli tomu, že vypil úplně celou tu 0,7, co si koupil. Tak to prosím jenom nedělejte, dík.

Dohrává nám Ludacris a Pharrell Moneymaker, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je za Mikem Krištof. No a včera právě skončili v Číně takový malý olympijský hry. Akorát, že místo sportovců a závodníků lidského formátu tam závodili humanoidní roboti. Musím říct, že to byla minimálně zajímavá podívaná, jako najdi si ty videa, je to strašně funny, jak třeba robot zvedne činku a v tu chvíli, co jí drží nad hlavou, tak se brutálně sesype, upadnou mu nohy, jakože myslím, že to ještě není na takovém levelu, aby to šlo do sportu, ale já jsem potom propadnul tou králičí dírou a googlil jsem si všechny možný videa těchto humanoidních robotů a musím říct, že už toho zvládají fakt moc, že reálně žijeme tu budoucnost, o který jsem jako malý snil a o který jsem si četl ve všech možných sci-fi knížkách. A říkal jsem si, ty kráso, mít takovýho robůtka doma by byl vlastně celkem game changer. Nejen, že bych mu mohl dát třeba, co já vím, žehlení. Kámo, nesnáším žehlení, to je fakt za mě nejotravnější domácí práce. A kdybych měl toho robůtka, tak řeknu jenom, prosím tě bráško, mohl bys mi vyžehlit? A on řekne, jasně. A udělá to. To by bylo tak super. Nebo by se mnou třeba mohlo chodit na procházky, že jo? Když by nemohli moji kámoši, přece jenom já jsem tady ráno v rádiu, většinou mám čas odpoledne, oni třeba zrovna nemají čas odpoledne, takže vzal bych takhle robůtka a šli bychom se projít, co já vím, do divoký šárky, mohli bychom si povídat a máte tam takhle zástupce, to mi přijde úplně super. No a přivedlo mě to na jednu myšlenku, že se zeptám vás. Že se zeptám na to, kdybyste doma mohli mít svého vlastního humanoidního robota, takového, který by vlastně zvládal úplně cokoliv, k čemu byste ho využívali nejvíc? Hele, žádný prasárny, jo, přece jenom jsme v rádiu, když už, tak se prosím autocenzuruj, ale kdyby si prostě mohl takhle robota pořídit, ať už na domácí práce nebo na cokoliv jinýho, co by to bylo? Pojď na mě, 210 32 30 30, anebo naše mobilní apka, jsem zvědavej.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, no a maličkou chvilku zpátky jsem tady rozjel naše dnešní témátko. A to je úplně jednoduchý. Já jsem se díval na čínský olympijské hry, ve kterých fajtí mezi sebou a různě se utkávají humanoidní roboti. Jsou to takoví ti, kteří mají vlastně i hlavičku, na kterou si občas dávají klobouky, takže bylo to celkem funny. Viděl jsem tam i robota, který měl na sobě helmu a šermoval. Kámo, fakt, prostě žijeme budoucnost, to je neskutečný. Ale přivedlo mě to na otázku, kdybyste vy měli doma humanoidního robota, na co byste ho využívali, k čemu byste ho používali, je to všechno jenom na vás. No a ozval se mi tady třeba Michal.
1: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
0: To je pravda. Projet všechny obrazy, všechny záhyby, kámo.
1: Úplně všechno, protože já mám šálenou manželku a u nás se prach utírá každý den.
0: Tak to naprosto chápu. To bych si taky pořídil robota, kdybych musel každý den utírat prach. Vzhledem tomu, že jsme čtyři kluci na jednom bytě a jsme spolubydlící, tak si asi umíte představit, jak to tam občas vypadá i s prachem, i třeba s kuchyní. Ale to je jedno, k tomu bych toho robota klidně mohl já využít, že jo? Mně ještě napadla jedna věc, ale o tu se s váma podělím až za malou chviličku. Kdyby tebe napadlo, k čemu bys tak jako použil doma robota, jo? Kdybys ho tam měl, na co bys ho využíval? Dej mi to vědět na čísle 210 32 30 30 a nebo do naší mobilní apky.

0: ještě jednou krásný dobrý ránko všem, kdo právě ladíte Radio Spin. Máme tu čtvrtek 27. srpna, svátek má Otakar, takže všem Otům všechno nejlepší a pokud nějakýho znáš, tak se na něho určitě vzpomeň. No a my tady řešíme naše dnešní témátko. Já jsem se vás zeptal na základě toho, že jsem viděl videa z čínské olympiády humanoidních robotů, kdybyste takovýho jednoho robota měli, co byste s ním dělali, kam byste ho zapřáhli, ale může to být úplně cokoliv, jakože krom těch domácích prací, už tady mám pár voiceovek, které jsou fakt brutál originální. Každopádně, pojďme se teď podívat třeba za Petrem.
1: Čau, tady Petr, tak hele, já bych toho robota u nás trhal, vole. Ten by smejčil, ale až by se z něj kouřilo. Nesnáším jakýkoliv domácí práce, jsem lempl a paní dělá všechno sama, jsem línempl.
0: Kámo, Petře, takhle si nasypat popel na hlavu v přímém vysílání, to chce prostě odvahu. Já jenom doufám, že paní poslouchá, aby tě pochválila a řekla, no, Peťo můj, já jsem tak ráda, že jsi to řekl. Ale jo, chápu, jako ty domácí práce umí být občas hodně otravný. Já jsem Petrovi říkal tady off éter, prostě občas já jsem línej jenom zandat myčku a zapnout jí, to je všechno, že jo? Nebo i vyndat, to je ještě horší. Takže kdybych měl robůtka, tak bych ho asi poprosil, samozřejmě, protože kdyby náhodou byla nějaká vzpoura robotů, aby si vzpomněl, že já jsem na něho byl ten hodnej a říkal jsem mu prosím a asi tu myčku by za mě klidně mohl vykládat. Každopádně, pokud tebe napadne něco, kam by si zapřáhnul robota, na co by si ho všechno použil, kam by si ho posílal, pojď na mě 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka. 13.

0: Radio Spin ve tvých uších, čtvrtek 27. srpna. No a jdem se dál posunout v našem tématku, protože voláte a mě to mega baví, začíná to být hodně, ale hodně origo. Já jsem se vás totiž dneska zeptal na základě toho, že jsem viděl videjka z čínské olympiády humanoidních robotů, na co byste vy využili humanoidního robota. A musím říct, že jde vidět, že jsme přece jenom chlapi, protože tohle to tady padlo dokonce dvakrát, jo.
1: Na domácí hádky, mě strašně nebaví se hádat s manželkou.
0: Chápu.
1: A na usmiřování. Jak si to převzal?
0: Hezky, mazaně a fikaně, musím říct. Hezky se pohádat, že jo, a tam můžeš nastrčit robota, aby, když tam třeba nahraješ svůj hlas do toho robota, tak se ta manželka vlastně může hádat s tím robotem místo tebe a potom přesně na to usměřování přijdeš ty, protože mezi tím, co oni se dohádají, ty skočíš pro tu kytičku nebo pro něco dobrýho sladkýho. Kámo, geniální, ale podobný nápad měl i Siki.
2: Ale především 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kamo, pojď, sedni si, vyslechni si to a zaříď to. A já bych měl svatý klid.
0: Naprosto rozumím, kámo. A jenom si říkám, tyjo, kdyby tohleto dělali všichni chlapi, jo, že by takhle postavili místo sebe robota, aby se hádal, jestli by ta vzpoura robotů náhodou nepřišla dřív, než čekáme, tyjo. Jdem si dát ještě rychlou dopravu na rádiu Spin, tady se díky bohu opět nic moc neděje, minimálně regiony jsou poměrně čistý, trošku horší jsou dálnice, i když ne tak moc, 5 minutek si počkáš na příjezdu do Brna po D1, 5 minut si počkáš i na příjezdu do Prahy po D1, zbytek těch dálnic vypadá, že je taky úplně fresh a naprosto průjezdnej, hůř je na tom trošku Praha, protože tady mi svítí hlavně kreše a to v ulici Radlická na Praze 5, Ambrožova na Praze 3, Nádražní na Praze 5 a v neposlední řadě taky na Maninách na Praze 7. Tolik doprava. Pokud ty máš nějaký jiný info, tak víš, co máš dělat.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin. And I'm like, na na na na na na na na na, don't touch.

Můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme něco málo po půl osmí ráno. Sebou je samozřejmě dále Krištof, tentokrát se bez Dominika, ale to nevadí, už za chvilku se k nám přidá a já se na něho těším, na kluka jednoho ušatýho. No a řešíme tu společně jedno téma. Řešíme tu humanoidní roboty, a sice kdybyste nějakýho měli doma, co s ním budete dělat? Na co ho budete používat, co? Hele, podíváme se tady schválně za Sikym, pokud se nepletu.
1: Petr, čau. Petr. Já už jsem na něj koukal, ale ze ho mají za 1-2. Okay. A využíval by ho hlavně na ty domácí práce, aby mi venčil psa, když nemůžu.
0: Tyjo, to je vlastně takový

Kdyby tam každý posílal svého robota, ale tam počkal na dopis nebo na zásilku, tak by tam bylo přerobotováno. Yeah. 365 days a year. We preoccupy ourselves to find life's true meaning. We indulge in relevant contradictions.

Spinneři, je to tu, ty si dáváš Radio Spin a v tuhle chvíli se stalo přesně to, čeho jsem se obával. Ozvala se i druhá strana, protože řešíme tady v dnešním Spin ránu, co byste dělali se svým vlastním humanoidním robotem. Kámo, do apky by přišla voiceovka a podepsaný je robot.

0: najít.
1: Jo, pozor, počkej, robote, ne, nevyhrožuj, nevyhrožuj, protože já potom z toho budu mít normálně větry tady. Kámo, počkej, to nemůžeš takhle. To ne, to mi neříkej. Doufám, že to je fakt jenom někdo, kdo má měnit hlasu a dělá si srandu a že nevylezu před to studio Rádia Spin, potom až přijde Vicky kolem 9. A nebude tam stát takový malý humanoidní robot a nebude mě pronásledovat až domů, kámo. Ne, všem robotům se samozřejmě omlouváme, jo. Vy, co nás posloucháte momentálně na nějakých alfa vlnách a třeba jste ještě neprocitli plnýmu vědomí, tak bych vám chtěl říct, že všichni spinneři, kteří tu dneska volali a kteří posílali voiceovky, tak jsou hodní, opravdu, a nemají v plánu vám jakkoliv ublížit, takže kdyby náhodou jste tady potom vládli a byla tu vzpomínka,

0: vyžuje draví.
1: Spin ráno. Mashup.
2: Je to tak, na rádiu Spin s Krištofem, to jsem já, čus, zdravím tě od Majku. Se jdeme na chvilku posunout do dnešního tématu, který si dořešíme už za pár minut, a jdeme se posunout do našeho mashupku. Tam jsem tentokrát namíchal dva rapový tracky. Jeden jako fakt hodně rapovej, jeden trošku novodobější, no a potom je tam poslední melodie, o které ti vůbec nic neprozradím, protože myslím, že ji 100% poznáš. Takže, nastražte uši, já stahuju podkladovou hudbu. Tak, krásně, ano, uděláme se takový ASMR a teď pouštíme mashup. To není úplně špatný, ne? Jako já vždycky bojuju s tím, že ty moje mashupy jsou spíš myšmaši a fakt to zní jak totální kekel a jakmile to udělá Dominik, tak to zní úplně výborně, jo? Nějak to do sebe zapadá, nevím, asi má prostě lepší uši než já, ale dneska to není tak špatný. Takže, tady je mashupek ještě jednou. No a pokud víš nějakou songu v tomhleto mashupku, tak víš, co máš dělat?

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Krásný dobrý ránko všem, který právě vstávají, krásný dobrý poledne všem, který právě obědvají a krásný dobrý večer těm, co se vracejí z noční a říkají si: Krištofe, už buď ticho. Každopádně, ty posloucháš Radio Spin, máme to 27. srpna, něco málo k 8. hodině a to znamená, že se díváme na náš dnešní mashupek. Ten jsem tady namíchal, myslím, že zní celkem v pohodě, co? No a už tu dokonce máme i prvního z vás, který trošku odhadnul, co by tam tak mohlo být, a tím je Martin.
2: Čau, tak já si myslím, že v mashupu je XXXTentacion Moonlight.
1: Kamaráde, řeknu ti, tohleto máš naprosto správně. XXXTentacion a Moonlight. Což, když jsem dával takovou menší nápovědu, tak to je ten novodobější rapovej track. A do toho se nám tam schovává ještě jeden oldschoolovější track a potom jedna melodie, kterou by měl znát úplně každý, kdo se narodil v Česku. Každopádně, tady je mashupek ještě jednou. No a pokud v tom tvé bystré ucho něco zaslechlo, tak samozřejmě 210, 32, 30, 30, znáš to, nebo naše mobilní apka. Podíváme se na vaše tipy za necelou hoďku.
0: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Coolio, see you when you get there, alias vidím tě, když se tam dostaneš. Tyjo, to je hrozný. Měli bychom se někdy udělat rubriku toho, jak nejblbět se dají přeložit ty slavný rapový písničky. Ty posloucháš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof, máme něco málo před 20:00, takhle hezky ve čtvrteček 27. srpna. Svátek má Otakar, jenom připomínám, jestli nějakýho znáš, tak mu určitě popřej. No, stihli jsme toho celkem hodně, ale před náma teďka tuhletu půlhoďku bude to nejdůležitější, protože nás čeká Pravda nebo lež, kde budeme hrát hezky proti sobě. Zatím to je teda tým Spineři 2 a tým Krištof 1, takže doufám, že dneska to doženu. Každopádně samozřejmě si v pokročilejší fázi osmí hoďky dáme i naše jeden na jednoho, kde neustále hrajeme o dva lístky za free na PSHčka na jejich koncert, který proběhne už 3. září, takže na to si určitě počkej a teď si dáme počasí. No jo, to počasí. Vždycky přemýšlím, jak ho můžu říct nějak zajímavě, tyjo. Já vám ho řeknu úplně jednoduše, jak největší rosnička. Prostě po celé České republice 15 stupňů Celsia, co chceš víc, jako je to krásně chladivý ráno, takže to hezky probere. Zároveň to není tak mrazivý, že bys potřeboval rukavice a čepici, je to úplně easy. Co se nějakých maxim týče, tak to vyšplhá zhruba na 26 stupňů Celsia, a to po celých Čechách, ale Morava na tom bude trošku líp, třeba Zlínský kraj a Jihomoravský kraj mi tady hlásí skoro 30, takže tam se možná dneska mírně upečete, zatímco my tady v Praze si budeme užívat krásně chladnější den.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Tommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with. My nines a spit, licking blues consciousness.
1: Woo, jaký remix, posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu čtvrtek 27. srpna, svátek má Otakar, takže všem Otakarům všechno nejlepší. No a já jsem si říkal, že tady je potřeba uzavřít to dnešní téma, já vám všem děkuju, že jste se zapojili, protože to bylo mega funny. Já jsem se vás totiž ptal, pokud si náhodou přišel až teď, jo, a nevíš to, tak jsem se vás jenom tak jako nenápadně ptal, na co byste použili takovýho domácího robota, kdybyste ho měli. Měli jsme tu třeba Michala.
2: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
1: Což jako naprosto chápu, protože nechcete utírat pořád prach, víte, co to jsou záhyby, to jsou, co já vím, obrazy nahoře na skříni, tam se nikomu prostě nechce lozit. Naprosto pochopitelný.
3: Využíval by ho hlavně ty domácí práce, aby mi venčil psa, když nemůžu.
1: Na venčení psa si myslím, že taky ideálka. Hlavně teda, já jsem v životě neměl psa, lomeno měl jako malej, ale to je jedno, to si moc nepamatuju. Každopádně občas, když třeba vstávám takhle kolem 4. ráno a jdu ven, tak vidím ty lidi venčit psa a to si myslím, že musí být pěkně otravný, když se vám nechce a tomu pejskovi se chce ven. Takže tam bys poslal robota asi úplně fresh, že jo? No a myslím, že úplně nejlepší je tohle.
2: 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kamo, potom sedni si, vyslechni si to. A zaří to. A já bych měl svatý klid.
1: Jo, bráško, tak to je strašně gentlemanský. Ty pošleš robota do té největší války, ne? Aby si to prostě odskákal za tebe. A potom jen tak nenápadně půjdeš, koupíš tu kytičku vlastně, že jo? A to usmířování už bude na tobě, že? To známe, no. Velmi gentlemanský. Však počkej, až ti roboti tady ovládnou. OK, hele, spineři, děkuji vám moc za všechny voiceovky, za všechny telefonáty. Rozjíždíte tady bomby, za což jsem rád. Pojďme si dát jednoho Kalina, jednoho Krejčího. No a pak nás čeká pravda nebo lež? Jedeme.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je na majku Krištof, no a tahle ta pravda nebo lež, respektive pravda nebo lež, kterou tady hrajeme tenhle ten týden, tak je trošičku odlišná od toho, co tady hrajeme normálně s Dominikem. Většinou to bývá tak, že Dominik si vezme jednoho z vás na pomoc, no a hrajeme takhle hezky proti sobě, já versus Dom a jeho tým. Jenže Dom tu není, to znamená, že jsem si to udělal trošku po svým a hrajeme to já versus vy všichni spinneři. To znamená, že na drátě potřebuju někoho, kdo se připojí za všechny spinnery a bude jim tak pojede pro ty body prostě, no. Hele, zatím to je tak, ten týdenní balanc, že já mám jeden bod z pondělí, no a úterý, středu se vyhráli vy. Tak uvidíme, kdo se připojí, protože dnešní téma budou tramvaje. Začínáme za 3 minutky.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Já tomu nevěřím, ale na Rádio Spin se našel další odvážný člověk, další bojovník, který bude bojovat za všechny vás, spinnery. A tím je... Kdo tam?
2: Samuel, čau.
1: Nazdar, šerife, nazdar. Hele, čau, necítíš odpovědnost normálně za ty spinnery, že budeš hrát úplně za všechny?
2: No to tím, samozřejmě, že jo.
1: No já si myslím, ještě s takovým tématem, jako jsou tramvaje, že jo.
2: No právě, to jsme docela vykojil.
1: No prčic, já tak miluju češtinu, kámo. Víš co, téma tramvaje, to jsi mě vykolejil. OK, hele, nebo já si myslím, že to je úplně jednoduchý, prostě jenom nastraž uši a zkus prostě dát na intuici.
2: Dobrej, dám, jdeme na to.
1: Tak jo, jdem na to, hele, první statement. Svou vlastní tramvajovou trať mají i italský Benátky.
2: No, tak myslím si, že to je pravda.
1: Myslím, že to je pravda?
2: No.
1: A kdyby tam jezdili ty tramvaje mezi těma loděma?
2: Tak já nevím, tam nejsou jenom, jako, jenom, to, jenom lodě. Jako na...
1: No ne, když se řekne Benátky, já vidím, víš, ty gondolky, jak se tam takhle plujou a kam, kdyby tam jako se vlezla tramvaj, možná pod to moře.
2: Ale dáme pravdu, já tomu věřím.
1: Dobře, označím tady pravdu. A... Pink! Ale je to pravda, no. Já jsem se tě snažil takzvaně vykolejit, ale Benátky, že jo, to není jen ten ostrůvek, takový to plovoucí městečko, je to i pevninská část a tam ty tramvaje normálně jsou, no. Prostě nenecháš se, to je hrozný. Já prostě se tě snažím přesvědčit tady a nic nevadí. Třeba se mi to povede teď. Druhý statement. Pražská tramvajová síť má víc než 280 kilometrů na délku.
2: Pravda.
1: Pravda, jo?
2: Jo.
1: Myslíš, že tolik se vejde do Prahy?
2: Pravda, si myslím, že jo.
1: Tak jako zase ta Praha není tak veliká, ne?
2: Jako není, ale tak jistě, jako tramvaj, jako vlastně jsou všude, že jo, jakoby ty. Vlastně, jo. Tak já nevím, ale asi jo. Jo,
1: no tak pravda. Jak chceš, mám označit pravdu?
2: Jo.
1: Dobře, já označuju pravdu. Yes, yes, povedlo se mi to, jo, jo, není to tolik, skutečně je to něco málo kolem 150 kiláků, ale i tak jako úctyhodná dílka, si myslím.
2: Jo, to jo, to určitě jo.
1: Dobrá, to hele, kámo, 1-1, jo, teďka máme jeden bod, ty, jeden bod já, jdem to rozstřelit, kdo to dneska vyhraje. Buď já, nebo ty za všechny. Třetí statement. První tramvaj na světě začala jezdit v New Yorku.
2: Já si myslím, že to bylo, no, ale jo, pravda.
1: Myslíš, že jo, že Amici tam prostě měli první tramvaj?
2: I když vlastně, počkej, hele, ne, to tam Ameriky jako neexistují tak dlouho.
1: Tak jako může, proč by nemohla, že jo, tam jezdit tramvaj v New Yorku?
2: Já si myslím, že to bude v Evropě někde, ale takže lež, dám lež.
1: Dáš lež, jo?
2: Jo.
1: Ty jako myslíš, že Amici prostě neměli na tramvaje tam tehdy?
2: Myslím, že ne. Myslím, že první byla v Evropě.
1: No, tak dobře, tak mám ti označit lež?
2: Lež, no.
1: Se cítím jak v milionáři teďka. OK, označuju teda lež. A tam dadam. Kamaráde, co myslíš? Já se úplně bojím! Jo, mám víru, je to pravda, bylo to v New Yorku, normálně Manhattan, 1832 to bylo dokonce, táhli to ještě koníci tehdy. Kámo, jo, děkuju ti. Hele, já myslím, že vůbec nevadí, jako pořád ještě tam máme zítřek, že jo, to znamená ten pátý den, kdy se to může rozhodnout, je to krásně těsný teďka, víš to, teďka si to mohl celý vyhrát, ale udělal jsi to lepší.
2: A kdyby tady byla možnost si to na telefonu, abych zavolal.
1: Zavedeme, jednou jo. Hele, děkuji ti moc, že jsi se mnou takhle hezky zahrál a užívej den, čus.
2: Taky, hele, čau, mě se, ahoj.

Dáváš si Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof. No a já jsem vám teďka původně chtěl nechat zahrát jako dvě písničky, jo, ať si odpočinete, taky ať si dáte pořádný bengry do uší, ale tak mě v tom studiu něco zaujalo, že to s váma musím pozdílet, jo. My tady přímo vedle toho moderátorského stolu máme kalendář, ale nejen tak ledajaký, on to je totiž myslivecký kalendář. A dozvíte se v něm zajímavý věci, jo. Ku příkladu tady máme, že 25. odlítá ťuhík obecný, nebo že 26. byl Mezinárodní den psů. Zítra bude třeba Evropská noc pro netopíry, OK, super. A mezi tím vším se vyjímá jeden úžasný svátek, protože dneska, 27. srpna, je Mezinárodní den milovníků banánů. Za prvý, co to dělá v mysliveckém kalendáři? A za druhý, co to je, Hergot, za den? Proč to vůbec existuje? A proč neexistuje něco jako Mezinárodní den milovníků kroasánů se sýrem a se šunkou? Protože tam bych se přihlásil mnohem radši. Jenom jsem si tak říkal, že pokud náhodou dneska uvidíš na ulici někoho, kdo jde a má banán v ruce, tak si do něho hezky kousne, nesuď ho, jo, je to úplně normální, třeba jenom důstojně slaví. No a pokud máš rád banány ty, tak dneska si myslím, že je přesně jeden ten důvod si banánek dát. Radio Spin.

0: jsou levý. Přetřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba Luna Park.

Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 27. srpna. Jak on to říká Dominik vždycky, čtvrtek, malej pátek 27. srpna. Máme něco málo před půl devátou. No a pokud si říkáš, ty jo, dneska bych někam vyrazil, nebo právě někam razíš a říkáš si, co si mám Hergot oblíct na sebe, jako jak tam bude. No, doporučím ti, že dneska by bylo možná fajn trošku vrstvit, protože aktuálně máme po celé České republice průměrnou teplotu 15 stupňů Celsia, což je relativně fajn, jenom když jsem ráno vstával a šel jsem po Praze, tak foukal mírný takový studený větříček a nebylo to úplně fresh, jo. Nafoukalo mi pod mikču a cítím krk, samozřejmě známe to všichni, teďka si můžu stěžovat, tady to je super. Ale ty denní maxima, tak ty se vyšplhají někam ke 26 stupňům Celsia, na Moravě dokonce 28 až 30. 30 samozřejmě zase hlásí Brno, nechápu. Proč tam vždycky je to je jedno. Třeba to jednou probereme, prostě proč je v Brně teplej a proč tam vždycky svítí minimálně o 6 stupňů víc. Každopádně, tolik počasí a teď. Rychlá dopravička na rádiu Spin. Pokud někam jedeš, tak pozor v regionech, hlavně teda v Brně, tam je crash na ulici v Újezdech. Jeden crash mi tady svítí taky v Budějicích na Senovážném náměstí, jinak jsou ty regiony relativně fresh. Dálnice, tak tady vidíme nehodu na D1, kilometr číslo 66 ve směru Praha. Tam by nějaký lehký omezený dopravě měly trvat ještě nějakou slabou půl hodinku. Pokud přijíždíš do Brna na po D1 od Prahy, tak si tam momentálně počkáš nějakých 15 minut, to tak vidím. Ano, cca 15 minut. Zhruba to samý platí i pokud přijíždíš po D1 do Prahy, tam počítej s nějakýma 10 minutkama. No a co se samotný Prahy týče, tak ta na tom není úplně nejlíp. Když si ji tady přiblížím, tak taková ta ranní klasička, Nuselák 10 minut, Pražský okruh u sjezdu na Beroun 15 minut, Šerbohovská spojka taky nějakých 10 minutek. Dalších zhruba 10 minut mi tady svítí i nahoře, pokud vyjíždíš z Libně směrem na co pak to tam máme? Kostelec nad Labem, Kralupy nad Vltavou, prostě nahoru na D8. Znáš to. Automoto Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A jak jsem to týzoval chvíli zpátky, tak to přišlo. Posloucháš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof a máme tu hru Jeden na jednoho, ve který tento týden soutěžíme o lístky na koncert PSH. Jo, máme pro vás dva lístky a to úplně zcela zdarma. Pod jedinou podmínkou musíte zavolat sem na 210

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je stále ještě Krištof, máme tu čtvrtek 27. srpna a to nic nemění na tom, že i dneska hrajeme o lístečky na PSH. Já už mám na lince číslo 1 Máru, čus pic.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Čauko, čauko. Hele Máro, budeš to mít dneska trošku těžší, protože proti tobě je, pokud se nepletu, už dvojnásobný poražený, Romane.
3: No jo, o to ti jako jdeš, čau Máro. Chci se šel dobrému zlého, dneska uvidíme, jestli vesmír chce, abych šel na PSA nebo ne.
1: Uvidíme. Po třetí zkusíš, při nejhorším to zkusíš ještě zítra, no, když se dovoláš.
3: Jasně, a můžu si vybrat téma, viď?
1: No, pokud dneska prohraješ, tak ano, můžeš si vybrat téma.
3: On to je vlastně hezký rituál.
1: Přesně tak. Máro, abych ti jenom vysvětlil, on tady, Roman totiž včera prohrál, víš, a já jsem jako cenu útěchy nechal vybrat téma. No a téma dneska bude český osobnosti. Myslíte, že můžeme jít na to?
2: Jasně.
1: Banger.
3: Ano.
1: Jenom připomenu pravidla, já položím otázku, ty pokud znáš správnou odpověď, tak se přihlásíš tím, že vykřikneš svoje jméno, já tě vyvolám, no a pokud to bude správně, tak máš bod. OK?
2: Super.
1: Banger, tak pojďme na to. První otázečka. Který český spisovatel vytvořil postavu Švejka?
3: Roman.
1: To byl Roman, o chviličku, ano.
3: A byl to Hašek.
1: A byl to přesně on, výborně, píšu ti jeden bod. Máro, pojď, doběhneš to, já ti věřím. Druhá otázka. Kdo byl prvním prezidentem samostatného Československa?
2: Mára.
1: Máro?
3: Roman.
2: Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Máro, to je naprosto správně.
3: Ty.
1: Dobíháš Romana a je to 1-1. Rozstřelová otázka. Chlapi, promasírujte mozek trošičku, tak. Ano, výborně, úplně cítím, jak to tam děláte. Výborně. A já vyberu, kterou bych tak mohl vybrat, co? Dáme tuhle, kámo. Která česká tenistka vyhrála Wimbledon ve dvouhře v roce 2011?
2: Mára.
3: Máro,
1: to bylo rychlý, pojď.
2: Petra Kvitová.
1: Myslíš, že to je ono? Language? Jo. Jsme v rádiu. Hele, schválně, já tě zkusím trošku napnout, ale je to tak, Máro.
3: Český, Máro.
1: Romane, tak jako co je? To by nějak štěstí nepřeje.
3: Tyhle, já to jako jsem nějaký pomáhl na tlačítku, evidentně.
1: Je to tak, ale hele, nevadí, cena útěchy i dneska platí, takže jaký téma by si chtěl zítra, aby bylo?
3: Hele, já jsem asi doufal, že předpokládám, že prohraju, tak vlastně se mi líbí nějaký filmový hlášky z českých filmů.
1: Dobře, píšu si tady.
3: Zítra si hrát pozvládnu, takže ať si to lidi

0: žijou.
1: Dobře, píšu si filmové hlášky z českých filmů. Pokud poslouchá i někdo jiný, tak fixujte, najděte si je do zítřka, protože filmové hlášky z českých filmů budou rozhodující, jak se to řekne, rozhodující faktor toho, jestli lístky dostaneš. Každopádně, Romane, díky moc. Máro, tobě ještě jednou gratulky.
2: Děkuji.
1: A vydrž mi prosím tě na dráti, já se do tebe opíšu nějaký menší info. Díky moc.
3: Super.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Je to tak, ty si dáváš Radio Spin, s tebou je stále ještě Krištof, ale za chvilku se s váma budu loučit a to znamená jediný, že musíme dořešit, co to teda v tom mashupu všechno je. Připomenu ti, mashup dneska zněl nějak takhle. Celkem jednoduchý, ne? Aspoň já teda myslím. Hele, myslím, že jediný, co tady máme odhalený prozatím, tak je od Martina.
2: Čau, tak já si myslím, že v mashupu je XXXTentacion Moonlight.
1: No, a to si myslíš naprosto správně, protože ten tam je. No a potom tady máme ještě jednu takovou menší radu, myslím, že přišla od Dana chvíli zpátky.
3: Hele, já volám, protože já tam slyším Tupaka, ale já ten song nemůžu poznat. Takže chci napovědět jiným spinnerům tímhletím hovorem, že je tam Tupak, ale ten song nemůžu najít v palici.
1: No, tak kdyby si náhodou ve svojí paličce našel ten song od Tupaka, který tam hraje, tak dávej vědět, číslo znáš, anebo to pošli do naší mobilní apky pomocí voiceovky. Za nějaký 2,5 minutky si dáme finální řešení.
0: Poznal si trojici tracků?
4: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Rádio Spin ve tvých uších a jakmile zní tady tahle ta hudba, tak už přesně víš, co se děje. Čau, Vicky.
1: Čau, čau, Kristofe.
0: Nazdar, ahoj. Máš se? Já se zdráhám zeptat. Máš se?
1: Mám se.
0: A dál bych to neřešil. Hele, jdem se podívat na ten dnešní mešápek, který jsem tady pouštěl, abychom to celý ještě v rychlosti projeli. Odhalili jsme tam Moonlighta.
1: To známe.
0: Je to tak, já už to prostě v rychlosti přeskáču, protože jsem se vás ptal, co tam je a...
2: Čau, tady jsem byl, já si myslím, že mešapuje Tupac, All Eyes On Me.
0: Tupac, All Eyes On Me? Ale Tupacem jsem si naprosto jistý, ale tím All Eyes On Me si úplně jistý nejsem, jo? Podíváme se ještě dál.
3: Čau, tady Miky. Podle mě je tam slyšet znělka z Krkonošských pohádek.
0: No tak je, samozřejmě. Ano. Já už nemůžu zpívat, nebo si vyžiju hlasivky. Každopádně to, co jsme tady vlastně neodhalili, aspoň teda myslím, tak je ten Tupac. Jakože já vám to uznám, jo, Tupac to byl, ale bylo to Dear Mama. Kdybyste nás teďka viděli, podle mě oba dva vypadáme jako dva nejvíc unavení prostě člověčíkové, co přišli prostě po 12 ponoční tady.
1: Ale počkej, víš co, já udělám blop, prostě já jsem se právě zapla.
0: Hej, máš taky takovýto tlačítko na boku hlavy, že přilezeš sem a ačkoliv prostě máš trošičku unavenost, tak prostě rozjedeš a najednou kámo, energie, čus!
1: Je to tady!
0: Yes, je to tady. No tak si počkejte na Viktorku, která vám svou energii předá, aby ti možná moc nemá.
1: Krásný čtvrtek, čtvrteček.
0: No jasně, čtvrtek, malej pátek, jak říká Dominik, a my se jdeme ještě podívat na počasí. Vicky, ty jsi šla tak nabalená, je tam zima?
1: No já jsem to zase špatně odhadla. Mně jako ráno prostě zima, pak už je mi vedro, v tramvaji jsem se slíkala. To byla slíkačka za kačku prostě.
0: Bylo to... Napadlo mě na to spoustu nadážek, ale asi si je nechám pro sebe, Vicky.
1: Tak jo.
0: Každopádně po celé České republice průměrná teplota, pořád říkám slovo každopádně, já už se musím krotit, ty krásu.
1: Už... Ty kráso.
0: Průměrná teplota 16 stupňů Celsia, tyjo. A normálně ty dnešní denní maxima se vytáhnou někam na takových 26 stupňů Celsia.
1: To jsi jako parodoval. Takže, koho, Krištofe?
0: To jsem parodoval, takhle prostě u nás na Moravě zní všichni Pražáci.
1: No mně je to úplně jasné.
0: Že?
1: Mm-hmm.
0: A ty jsi taky z Moravy?
1: Ne.
0: Ne, nejsi?
1: Nejsem.
0: Ale měla bys být.
1: Nesem.
0: Kdyby, fakt jsi?
1: No nesem.
0: Jo, nesem.
1: Nesem.
0: Já už se v tom nevyznám, to je hrozně. Hele, užijte si moravský mluvící Vicky a já pádě pryč, slyšíme se zítra, čus. Spin Radio.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

Ještě jednou od Majku tě zdraví, Vicky. Už máme čtvrtek 27. srpna. Jak tady rádi říkáme, čtvrtek je malej pátek, takže už se pomaličku připravujeme na víkend, tak nějak bych řekla. To znamená, že samozřejmě dneska ti povím taky tipy, kam třeba o víkendu vyrazit, nebo jaké celkově akce nás teďkom budou v blízké době čekat, na co se můžeme těšit. No a jinak samozřejmě nám začíná taky komunikátor, takže neváhej a zavolej si o svůj track, a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Hele, co se týče mojí bonžurky s Vicky, tak prosím tě, včera jsem brázdila Prahu na kole a bylo to teda fakt jako super. Sama si do pražského provozu netroufám, no a tak jsem teda vyrazila s peletonem cyklistů. Vypadalo to jako jeden velký závod, až na to, že se vůbec nezávodilo. A to mi na tom přišlo hezký. Takže důležitý bylo zúčastnit se, no můj hrubý odhad dává nějakých 300 kol, podle mě, který vyjeli do centra, no a profrčeli jsme to teda. Znovu jsem si uvědomila, že za volantem musím být k cyklistům ohleduplná, jsou to prostě plechy proti přilbě a je pravda, že jsem to prostě pocítila, no, na tom kole. Že jsem si to brázdila jako jenom v té přilbě, to je prostě málo, když potom vidím ty mohutný velký auta, takže věřím, že v Praze se do ulic vejdeme všichni, a tak jsem se rozhodla, že si tady na to dáme takový jako zbližovací song Come Together. Radio Spin,

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a taky komunikátor, kde přesně tak hraju totální pecky podle tebe. No a já už tady mám vzkaz rovnou od dvou spinnerů.
2: Ahoj, ahoj. Zdravíme do studia, tady David a Vašek. Prostě jim přáli bychom si písničku od Harika Bandolero a zdravíme zase na Žád.
1: Jasný, kluci, díky moc za zprávu. Já vás zdravím zpátky, no a mám to tady pro vás připravený, takže Bandolero letí vaším směrem. Užívejte brigádu, Radio Spin.

0: doma nejlépe.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Liberci v ulici Hejnická. Teď už mířím na dálnice a tady nám poskakuje D1 od Ostrovačic po Brno. Takže pokud jedeš směrem na Olomouc, tak čekej zdržení až 15 minut. Jsou tady práce na silnici a mělo by to končit v neděli, takže od příštího týdne v pondělí s čistým štítem už by si mohl projíždět v celku rychle. Teď už jsem v samotné Praze, tady je crash v ulici Plzeňská, no a poskakuje nám Štěrboholská spojka směrem na D1. Tady čekej taky nějakých 10 minutek navíc. No a Povltavská poskakuje 8 minut směrem do tunelu. Tak to je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě rozhodně neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Big těšink, no a hlavně teďka opatrně.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio

0: říkal, já to říkal, já to říkal.
1: Rádio Spen. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spen. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a další track na přání od dalšího spinera. Teo, co to bude? Ahoj.
2: To je Teo a vybral jsem si KSN a bude to pro ty, co sedí v koloně.
1: Jasný, jasný. No tak pro všechny, kdo sedí v koloně, tak samozřejmě tenhle ten track vás takzvaně nadzvedne, trošku vám pozvedne mysl. No nenechte se, je to tady jednička směrem na Olomouc, tak já doufám, Teo, že už jste za touhle frontou a že už frčíte za Brnem a budete brzy tam. Tak jo, pouštím Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky. Sensei.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a i v příští hoďce tady samozřejmě hraju podle tebe, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track 210 32 30 30, však to dobře znáš, a nebo mi pošli hlasovku, no a já zahraju podle tebe. No a co tady spolu probereme v příští hoďce, prosím tě, jelikož čtvrtek je malý pátek, po pátku už je víkend, no tak už se na něj můžeme začít pomaličku ladit, protože před náma je RecoverCon. Ten proběhne už tenhle víkend, přesně tak, sobota, neděle, je to naše. No a o co se jedná a koho tam můžeš potkat, no tak to ti samozřejmě povím už za tři tracky. Zatím jenom můžu prozradit, že pokud si říkáš, tyjo, chtělo by to novej vohos, nějaký dobrý nový hadry prostě, chci vyměnit šatník, tak tohle je ten event, kam chceš jít. Já vím, že rozhodně šatník měnit, no, já ho nejdřív musím vyházet a pak ho až můžu obměňovat, jo. Já když vidím tu svoji skříň, tak to už nejsou žádný hromádky, to už je jedna velká hromada, ve který se tak jako přehrabuju, tak až dokrtkuju, tak potom můžu jít taky nakoupit, tak mám čas do víkendu, tak pojďme se těšit společně, za tři tracky už víc, teď ještě počasí. Řeknu ti, jak je venku, prosím tě, venku je přenádherně. Momentálně máme 17 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky až 19 stupňů Celsia. Dnešní maxima až 30 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, ve zbytku republiky čekají spíš kolem nějakých příjemných 26 stupňů. Pršet nebude, bude v celku hezky, polojasno, paráda.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz, pro muže, pro ženy.

Latíš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a Recover Con už tenhle víkend v Praze. Je to největší street fashion festival ve střední Evropě, takže pokud chceš novej vohoz a vomrknout trendy, tak rozhodně vyraž na Holešovickou tržnici. Dva dny streetwearů, artů, hudby, no a víc než 100 lokálních zahraničních brandů a umělců. Jo a v sobotu je taky after party, jo, takže bude DJ set, no a potom vystoupí jména underground scény. Lil Nar, 4-5, Eddie Fresco a Chromo. To znamená, že opravdu tohle bude světový. Máme tady Američany, máme tady Eddieho z Malty a Chromo a z Nizozemí. Hele, za mě totální pecka. A musím teda říct, že jako osobně opravdu, když se podívám do svého šatníku, mám narváno. Ale když jsem se koukala na stránky tohohle eventu, tak si říkám, že přece jen jako ještě jedny nějaký jako fakt slušivý kaťata prostě streetwearový, ty bych tam mohla fitnout. A co ty? Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a teď už snad i Petr. Čau, čau Petře, ahoj.
2: Čau Vicky.
1: A dobrý, slyšíme se. No tak Petře, prosím tě, kdy jsi včera končil v práci?
2: Prosím?
1: V kolik jsi včera končil v práci?
2: Já myslím, že kolem 3:30.
1: Kolem 3:30, jo, tak to jsme se teda v tom silničním provozu minuli, no. Už jsem chtěla říct, že jsme spolu jako frčeli po magistrále, ale nebylo tomu tak.
2: Já ty kola na silnici nemám rád, tyhle ty mesty a tohle. Oni se proplejtají, hele, zleva, zprava.
1: No hele, ale na druhou stranu myslím si, že je to vlastně svým způsobem lepší než třeba motorka, protože motorka je rychlejší, takže tě může jako rychleji překvapit.
2: Ale ono je to asi na stejno. Hlavně ať prostě nepodjíždějí, to je to nejhorší, co může být.
1: Jasně. Hele Petře, já jsem dodržela všechny pravidla, takže si myslím, že v pohodě. No a
2: měla jsi helmu?
1: Měla jsem helmu.
2: No tak.
1: A kdybych tě viděla na silnici, tak bych tě zamávala.
2: Tak,
1: takže opatrně prosím na všechny kolaře, protože jsem jedním z nich, tak abychom se nezdravili z moc velké blízkosti. Prosím tě, Petře, co si necháš zahrát?
2: Dáme Bushido a God.
1: Tak jo, tak bude Bushido a God. Takže být stále mlád, jo?
2: Ano.
1: Jo, Petře, to ty seš a pro koho hrajem?
2: Ježišmarja, ježišmarja. To už dávno nejsem.
1: Jo, no a pro koho?
2: Ale asi všem, dáme to všem, ať máme hezký den.
1: Tak jo, tak pro nás, pro všechny mladěky. Měj se krásně, ahoj.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, Radio Spin.

0: zkusím udělat 10. desku Pragony.
1: Jaký to byl pocit?
0: Jako dobrý, jako je to první deska, kterou jsem celou udělal jakoby v Brně už.
1: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
0: Zase přema ponáhlí namalovala.
1: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
0: No, Převaz první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
1: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
0: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
2: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti připomněla, že už 3.9. a.k.a. 3. září večer proběhne další legendární poprázdninový koncert PSHček, takže Peneři, Stýčka, Homeboye už se na tebe těšej. No a lístky seženeš samozřejmě, že v předprodeji, a nebo o ně můžeš soutěžit tady u nás na rádiu Spin, a to ve Spin Ránu. Takže Krištof se na tebe těší, samozřejmě i zítra ještě lístky rozdává, takže rozhodně laď od rána rádio Spin, aby si si mohl vysoutěžit taky lístky, tak se tam třeba potkáme. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Jenišově. U obce Jenišov na silnici 6, je to okres Karlovy Vary, tak bacha na to. No a teď už jsem na dálnici, stále nám tady poskakuje D1, a to od Ostrovačic po Brno, takže bacha na to, teď už máme zdržení víc jak čtvrt hoďky, stále nám to tam trošku naskakuje časově. Jsou tady práce na silnici, no a mělo by to celý končit v neděli, takže připomínám, v pondělí už by to mělo být v pohodě průjezdní kolem toho Brna, ale teď, jestli míříš na Ostravu, tak věř, že kolem Brna si chviličku postojíš. Teď už jsem v samotné Praze, no a tady vidím jenom jednu nehodu, a to na Průmyslový, tak bacha na to opatrně, jinak koukám, že pražský městský okruh vlastně v okolí Rudné směrem dolů na D1, tak tam nám to taky trošičku poskakuje nějakých 10 minutek navíc, no a samozřejmě Wilsonova směrem do centra a Nuselák, tak ty tady mají kolem nějakých pár minutek navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to, hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skate Parku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept Praž...

0: restaurace Gemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: byste robota používali vy, kdybyste ho měli?
1: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
0: Utírání prachu je zlo, kámo.
2: Využíval bych ho hlavně ty domácí práce a by mi venčil psa, když nemůžu.
0: Ta představa robota s vodítkem mě dostává.
3: 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kámo, potřebujem, sedni si, vyslechni si to a zaří to. A já bych měl svatý klid.
0: Aha, takže fázi hádání necháš na robotovi a usmířování si určitě vezmeš na sebe, co? To si ale gentleman. Počkat, to mi teď reálně došla voiceovka od robota, co to je?
4: Tak vy byste mě chtěli na domácí práce, na to vám ze vysoka kašlu jdu si vás každýho najít.
0: Jo, tak najít, jo. A... Kámo, kámo, to je robot. Já ho vidím dírkou na dopisy. Spineři, já se jdu zabarikádovat tady ve studiu a to znamená dvě věci. Že ostatní moderátoři musí využít jiný studio a že se tady slyšíme zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už Vojtáno, ahoj.
2: Ahoj, ahoj,
1: čau, čau.
2: Čau, spinnerům.
1: Tak prosím tě, Vojtáno, já zdravím taky tebe a spinnery, který tam máš kolem sebe, co dneska děláš dopoledne?
2: Hele, kluci mi si šli pomoct, protože jsou se potřeboval tady vyčistit pozemek, pár stromů, vykácet to, takže tady řežeme a kácíme.
1: Ty bláho, takže pilky do ručky a jedete, jo?
2: Jo, jo, motorovka, no.

0: Borovka, ty bláho, takže wow. No takže já si to představuju, jak to tam řežete prostě, takový ty záběry prostě na ty dřevorubce. No a taky si hned vzpomenu na Zubajdu. Jo, pojďme to říct. A není to náhodou práce?
1: Tak to já nesmím.
0: Tak to já nesmím, přesně. Ale tak jo, ať vám to jde od ruky. No já vám k tomu ráda zahraju, co to bude?
1: Poprosím tě, si tam najdeš balkónovku, si to tady ještě nehrálo.
0: Yes, máme tady balkónovku a ještě nám nehrála. Tak pro koho?
1: Hele, bude to pro kluky, pro Patrika, pro Standu, pro všechny spinnery a pro tebe do studia. Ať mají všichni hezký den, ať vám to brzo uteče. Díky
0: super,
1: moc.
0: Super, díky moc. Tak ať vám to jde od ruky a ať to máte hotový. Ahoj.
1: Díky, tak krásný den, ahoj.
0: A vy taky, čau. Dark.

0: Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky komunikátor, kde hraju podle tebe, takže mám tady v playlistu místo právě na ten tvůj track, tak rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Big těšink, co mi tady přistane. No a na co se podíváme v příští hoďce? Je to tady opět, Korzo Krymská se nám blíží, no a budeme tam mít taky lidi z naší rapové scény, takže kdo se tam tentokrát staví a pro ty, kdo neví, co je Korzo Krymská, co se tam teda vlastně bude dít? No tak to všechno já ti povím už za 3 tracky. Je to tak, prostě vypadá to, že momentálně blízká doba je opravdu úplně nabitá událostma a já z toho mám radost, tak pojďme se ještě podívat na počasí, jestli je taky nabitý. Já bych řekla, že je to teďkon vlastně v podstatě hezký dneska, jo? Máme 19 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky kolem 22 stupňů. Dneska maxima až 30, ale momentálně v Praze 26 stupňů Celsia a ve zbytku, ježiš, pardon, to bude až odpoledne. Prostě odpoledne 26 stupňů až 30 stupňů Celsia. Uf, uf.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin, Death Double.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

aplaus. Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt

0: Ladíš Radio Spin a Vicky, no a já už tě teda musím tady natěšit na září, protože září je sice začátek školy, takže možná trošičku stres, a to nejen pro děti, ale taky hodně pro rodiče, ale už si můžeš psát do diářku 12. září kroužkuju, protože se chystá Romanův nejoblíbenější event, další Korzo Krymská. Je to tak, bude zase nabitý program, bude tam Jam and Co Stage, na který vystoupí Branči Kováč a Zverina. No a bude tam taky speciální DJ host Akira DJ a spousta dalších. Já si myslím, že to je fakt úplně bezvadný line-up. Mimo jiné v Kafe v lese bude Berten Friends a spousta dalších vystoupení, jo. Takže pro nikoho, kdo by si chtěl vyzkoušet opravdu něco hodně alternativního, tak Berten Friends jsou výborní, mám je moc ráda. No a koukám, že jinak tady bude hodně kultury, taky samozřejmě hodně dobrýho jídla, to díky Jam and Co a dobrýho pití. Hele, startuje se už ve 12 v poledne, takže vlastně v sobotu 12. září ve 12 a jedeš. Bude to krásný, potom bude taky afterparty od 22 a to bude mít na starost DJ Noir. Takže DJ Noara určitě taky znáš, ten to umí pořádně rozjet. Myslím si, že Korzo Krymská je i letos totálně nabitá, takže užívej, určitě doraž. No a já doufám, že se budu moc stavit, já už budu mít teda těsně před státnicema, ale říkám si, že možná budu potřebovat trošičku rozveselit, trošku se roztančit předtím, než to pořádně rozpálím před tou svojí porotou. No tak třeba se tam uvidíme i s Romanem. Romane, zdravím tě, dáme si tam sklenku něčeho dobrého, no a potom už všechno půjde o mnoho snáš. Radio Spin.
1: Brančikováč. Brančikováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je ze Brančikováč. Určitě to je ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze s

0: Čau, tady Patrik Dergel, právě posloucháš Radio Spin, tak si to užij, je to pecka.
1: Československá scéna Radio Spin. Můj stál je hard.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání, no a já mám tady teďkon vzkaz od Michala.
2: Ahoj Vicky, tak já bych tě dneska poprosil Vesta a bylo by to tobě, písnička tobě do studia a všem ženám, kterýma se někdo rozešel, tak tohle je taková slabská omluva, vyjádření.
1: Jo, hele, já mám ten track fakt moc ráda, musím říct teda. Je to prostě od srdíčka. Je vidět, že prostě Adam jako do toho dal všechno. No a je to tak, že ženy potřebují slyšet od mužů sebereflexy a myslím, že rest to za vás, pánové, řekl krásně a výstižně. Tak pojďme si ho pustit, Radio Spin.

prosím tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady koukám, že máme v Brně nehodu na Bělohorský a potom v Ústí nad Labem v ulici Sibiřská. Teď už koukám na dálnici, no a bacha na to, tady koukám, že máme nějakou dopravní událost na D5 na 6. kilometru ve směru na Prahu v okolí Rudné. Vůbec nevím zatím, co se tam děje, takže spinere, pokud tam tudy jedeš teďko na D5 a přijíždíš do Prahy a víš, co se děje, tak dávej určitě vědět. No a teď už jsem v samotné Praze, no a tady koukám, že momentálně by žádná nehoda být vůbec neměla, což je teda velmi dobrá zpráva. Koukám, že jenom se tady zdržíš a to kolem 5 minut na Wilsonově směrem do centra. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš info, tak rozhodně informuj. Díky za to a hlavně opatrně.

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání, Štrůdle, co to bude?
2: Tady Štrůdl, prosím tě, pust tam Katanu, Hey Broke Boy a prostě pro všechny spinnery, hlavně tobě do studia, ať zlepšíme den. Díky, čau.
1: No tak to je úplně nejlepší track na zlepšení dne, protože i sám Štrůdl říkal, že Katana je super, že ho teďka poslouchá a že zrovna tenhle ten song Hey Broke Boy je totální banger a já se teda musím připojit, souhlasím. No a taky se musím podělit, prosím tě spinnere, já jsem potkala Katanu úplně náhodně ve dveřích studia teď v pondělí a zjistila jsem to až zpětně, že to je přímo Katana. Já jsem si říkala takový sympaťák prostě, já jsem odcházela ze studia, kde jsem natáčela, on tam šel mít natáčet session, no a ještě jsme se dokonce i seznámili a že jsme si jako podali ruku, fakt jako super, jako zapůsobil velmi sympaticky, říkala jsem si jo super a pak zpětně jsem zjistila, že na Instagramu toho studia bylo, že to je Katana. Tak Katano, jestli posloucháš, teď si tě jdeme pustit, byl jsi super, jen tak dál, jedeš bomby, no a promiň, že jsem tě tam prostě nepoznala, ty jsi na sobě neměl ten typický šátek, chápeš to prostě, Katana bez šátku, jako to prostě... To není vončo, takže příště s šátkem a budu vědět. Jdeme na to, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a před náma už poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj track. No prosím tě, mám tady pro tebe úplně hustý porovnání, tyjo, příští hoďce to bude lítat tady, nebo takzvaně bude to mít nožičky, jo. Představ si, že pod kopcem se sejde policajt, hasič, horská služba a kurýr. No a schválně, kdo z nich doběhne nahoru na ten kopec jako první. Hele, tohle to není začátek žádného vtipu, tohle to je realita, kterou zařídil Red Bull, to znamená, že už se máš na co těšit, za tři tracky ti povím víc. Pánové, ty bláho, oni letěli do toho kopce, jak to celý probíhalo, no a kdo to vyhrál, tenhle závod? No tak to ti povím, tyjo, to budeš koukat, už teďkon můžeš hádat, kdo z nich byl asi nejrychleji nahoře. Teď si dáme počasí. Tak jo, řekneme si, jak je venku. Máme momentálně v Praze 21 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až 24 stupňů. Koukám, že nahoře na severu je dokonce úplně jasno, slunce svítí úplně na plný pecky. Dneska odpoledne maxima 29 stupňů Celsia, bude hlavně polojasno. No a zítra, když se podívám, tak tady už to vypadá, že Praha a dál západ, tak tam bude pršet. Mám tady šedivý mraky a dešťové kapky. Zbytek republiky bude mít polojasno a teploty až kolem 30 stupňů.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a představ si, co udělal Red Bull. Velmi provokativní závod uspořádal. Podle mě splnil spoustě z nás jako takový to tajný přání. Jako vždycky jsme si říkali, jako jak by tenhle ten závod zrovna dopadnul. Prosím tě, na startovní čáru totiž postavil 4 povolání, 4 profese, u kterých jsou rychlí nožky základem úspěchu. Takže postavil vedle sebe policisty, hasiče, horskou službu a kurýry. Je to tak, i ti musí mít rychlý nožky. Je hrozně vtipný, jak jsou tam ty kurýři. No a prosím tě, jak závod probíhal? Start byl pod skokanským můstkem, pod tím legendárním, kde se každoročně pořádají ty závody do kopce. No a pánové měli ve štafetě zdolat právě 400 metrů ostře nahoru. No a jak to přesně probíhalo, mám tady takovej sestříhaný záznam. Poslechněme si.
1: Start! A máme to tady. Hasiči jasně ve vedení, první stovka. Policajt nestíhá. Na prvním místě zatím horská služba společně s hasičema. Kurýr je ale velmi v závěsu. Výborně, máme to rychlý. Máme tu druhou předávku, to vypadá každou chvíli. A budou to hasiči.
0: No ty blaho, a teď už to můžu přebrat já, protože od této předávky dál už to bylo pouze jenom a hasiči vedou a pozor, horská služba jim šlape na paty a pozor, hasiči opět vedou a zase horská služba šlape na paty, do toho kurýři vzadu snaží se něco poběhnout, policajti už se nám nevejdou do záběru, ty už jsou úplně mimo, ty už jsou v podstatě KO, ale mimo soutěž, nakonec nebyli, doběhli jako čtvrtý, jako první doběhli... Hasiči! Woohoo! Takže big shoutout pro hasiče. Je to tak, hasiči by nás zachránili, ale ty bláho, musím říct úplně nalehko. První byli hasiči, druhá byla horská služba hned v patách, třetí byli kurýři, kteří prostě, hele, proto, aby ti doručili ten oběd. Oni poběžejí i 400 metrů do ostrýho kopce. Vidíš to, jo? A potom policajti, kteří byli čtvrtí, ale musím říct, že teda čest pánům, jo? Protože jediný policajti měli fakt plnou jako výstroj. Oni si vzali těch 20 kilo navíc a teda za zvod tolik později nedoběhli, jo? Takže hasiči, ty nám tam běželi pomalu se slunečníma brejlema a pohodinda. Horská služba taky byla vybavená jako sportovně. A prostě potom kurýr s prázdnou taškou, víš co? A potom ty policajti, ty byli úplně hotovsonu, no? Tak. Hele, nedá se svítit, každopádně já jsem aspoň uklidněná, že vím, že kdybych potřebovala zachránit, tak hele, ty policajti v plný výzbroji by za mnou běželi těch 400 metrů nahoru a to je potěšující, tak hustárna, co? Radio Spin? Let's go!

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání. No a co to bude tentokrát za track? Líbí se mi, že teď se nám to tady hezky sešlo, protože Jakub mi tady napsal do apky: ahoj, mohl bych zahrát pro všechny ženské posluchačky Ženy treba lubiť? Díky, Kuba. Jasně, Kubo, hele, bude to tam, protože se to taky samozřejmě shoduje tady s Filipem, který si přál taky Ženy treba lubiť. A tímhle s tím heslem bychom se samozřejmě měli držet. Ježíš mankotis, měli bychom se ho držet. Tak, Filipe?
2: Čau, jsem Filip a vybral jsem tuhle písničku, aby jsem si ulehčil práci tady s kamarádem.
1: Nevím, jestli je to ulehčení práce, každopádně věřím, že práce půjde líp od ruky. Jdeme na to, Radio Spin.
3: Ženy treba lúbiť.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a zvu tě na další event After Work Summer Affair. To znamená, že hned po práci vyrazíš za zábavou. Je to zdarma a je to přitom plný legrace, radosti a skvělé hudby a taky jídla, takže rozhodně neváhej a připoj se teď v nejbližším čase hned zítra 28. srpna v Teplicích v kafe Lipová 33. Bude tam pop-up s džementkou, což je úplně skvělý nejlepší jídlo, takže se dobře najíš. No a za DJ pultem bude Mike Traffic, Robot a Orion, kteří za tebou přijedou. Takže rozhodně neváhej a pokud jsi z Teplic nebo z okolí, tak doraž. No a potom máš taky možnost zastihnout Summer Work After... After Work Summer Affair taky 4. září v Karlových Varech, 9. září v Praze, no a potom 11. září v Rakovníku a poté ještě v Kolíně a v Hradci Králové, takže rozhodně tuhletu jednu ze zastávek si nenech ujít, alespoň jednu, tyjo. Kdybys měl možnost, kdybych já mohla, tak bych jela na každou, ale tak prostě čas není nafukovací, tak věřím, že tu Prahu ale fitnu. Rádio Spin a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Bělohorská, dál mířím na dálnice a tady nám stále poskakuje D1 od Ostrovačic až do Brna. No momentálně je zdržení kolem 20 minut a stále se to prodlužuje, takže bacha na to. No a teď už jsme v Praze, tady je nehoda v ulici Loretánská, no a poskakuje nám Pražský okruh za sjezdem z D5 směrem na D1. Čekej tady zatím 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš info, tak dávej vědět. Díky moc a opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school a

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. Mám tady vzkaz od Sandry.
2: Ahoj Vicky, hoď mi tam prosím tě Kapitán Demo a Zlatíčka, samozřejmě pro tebe, pro všechny spinnery. A když je tak hezky, tak ať je to počas ještě pozitivnější. Děkuju, měj se.
1: Díky, díky moc, Sandro, díky za vzkaz. No a samozřejmě posílám sluníčkový počasí pro všechny Zlatíčka. Mua.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď už samozřejmě i Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Jirko, jak se máš Jirko?
1: Mám se skvěle Vicky, mám se skvěle.
0: Teďka fanfárově. Hned jsem zpátky s Vakou Michalskou z Dolní školky. Hele, prosím tě, já jsem se vrátila zpátky. Měla jsem tady úplně jako hustý závod. Představ si, že pod kopcem se sejde policista, hasič, horská služba a kurýr.
1: Okay.
0: Na takovém tom Red Bull běhu těch 400 metrů prudce jako do toho kopce, více, jak je ten skokanský můstek, jak oni ho vybíhají nahoru.
1: Jo, takhle, opačně. Okay. Jasně.
0: No. Byla to štafeta. Kdo vyhrál?
1: Hasič, policista a kdo tam byl ještě?
0: Horská služba a kurýr.
1: A kurýr. No tak já myslím, že vyhrál hasič.
0: Jo?
1: Tak mně přijde, že z těch jako profesí hasič musí být nejvíc jako fyzicky zdatný.
0: Že musí být nejrychlejší. Hele, jo, je to tak. Je to tak. Je to hasič. Tak, a mě překvapuje, jako jak jsi to vydedukoval.
1: Tak předpokládám, že kurýři jsou spíš zvyklí na skútry a auta. Možná mi někdo mě třeba vyvede z omylu tady z posluchačů třeba, že třeba běhá.
0: Jo. S tím. Běhá nebo jezdí na tom kole, že?
1: S tím batůškem.
0: No, mají fyzičku.
1: Horská služba je pravda, že vlastně ty by taky měli mít
0: do
1: fyzičku.
0: Do toho kopce, prosím tě.
1: Zase na druhou stranu, ale ty zase se vozejí na těch, že jo, skútrech sněžných, protože by se bořili do toho sněhu.
0: Takže...
1: A policista, já nevím, já se vždycky policistu představím prostě s koblihou, jak někde sedí.
0: Ale ne. Já vždycky, když vidím ten seriál Policisté v akci, tak jsem jako, to je akce,
1: akce
0: Majku. Ne, to ne, ale jako teda tady musím říct, že čest policistům, oni sice skončili čtvrtý, ale jediný běželi v té jejich kompletní výstroji.
1: Plus jo, všichni prostě ostatní běželi jako na lehko. No tak. Nefér trochu, no.
0: A s tím, že teda kolegové kurýři ale měli teda tu tašku růžovou.
1: Jo?
0: Ale tak, asi prázdnou.
1: Tak to jsem se chtěl právě zeptat, jestli jako tam skutečně něco bylo, že pak nahoře jako mohli
0: otestovat. Vytáhnout čenku.
1: Mohli otestovat, jestli se teda ta jako zelňačka rozlila nebo ne.
0: Jo, to by bylo vtipný. Tak to nevím, jak to dopadlo, budeme se jich muset zeptat. Každopádně... Hasiči první, no. Tak prosím tě, Jirko, co budeš řešit ty?
1: No, když si tady ty řešila Red Bull, tady ten závod, uh-huh. Tak my Red Bull budeme řešit taky, ale trochu ve spojitosti s hudbou. Uh-huh. Víc řekneme už za pár minutek, je to taková velká rapová akce. Mimo to, já jsem tady ještě včera mluvil o GTAčku 6C a mám i spoustu dalších herních novinek, protože proběhl Gamescom, což je taková největší herní veletrh asi na světě.
0: Hustý. Počkej, a představila se tam i ta gameská hledání toho v kupce sena.
1: Nepředstavila, ale viděl jsem, že někdo udělal hru, kde hledáš prostě jehlu v kupce sena.
0: Jo.
1: Asi bych to nechtěl hrát.
0: Já taky ne, to jsem řešila včera se spinnerama, shodli jsme se na tom, že to není ta nejlepší gameská. Ale tak jako... Pokus byl, no. Já už ti jenom řeknu, jak je venku, abych to už nezdržovala a mohla utíkat. Hele, je 22 stupňů Celsia a slunečno v Praze ve zbytku republiky až 25 stupňů Celsia. No a když se podívám tady dál, tak máme dneska odpolední teploty až 30 stupňů. Bude krásně po celé republice. V Praze se budeme držet na těchhle příjemných 26. Když se podívám ještě na pátek, tak tady máme od Prahy dál na západ, bude lejt jako z konve, prší jen celé je zase. Můžeme si zaspívat. No a zbytek republiky bude mít krásně a kolem 30 stupňů. Takže užívejte, mějte taky krásný pátek, krásný víkend. Já už to dneska balím, zítra tady budete mít místo mě, myslím, že Zuzku. No a já se budu těšit zase příští, ne, Matyho, příští týden. Čau, Matyho. Čau. Ahoj. Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Proběhnul Gamescom, což je jedna z největších herních veletrhů, který teda tady máme, odehrával se v Německu, já ti řeknu nějaký novinky, řekneme si především hlavně o novém Witcherovi, který nás zanedlouho už čeká. Mám tady taky pár hudebních novinek a koukneme i do světa sportu na další velký český úspěch. Po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. No a ještě takhle úvodem, dneska 27. srpna má svátek Otakar, takže všem Otakarům přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.
1: Happy birthday.

Posloucháš Radio Spin, proběhnul další Gamescom, což je největší herní veletrh, který se pořádá každoročně v Německu. Já ti tady nebudu vypichovat žádný specialitky, protože celý ten záznam na ten se můžeš podívat na YouTube, ale řeknu ti tady o jedný takový asi největší věci, která se tam odehrála, a to je ohledně Witchera 4. Witcher 3, hodně úspěšná hra, a ta ještě není úplně za zenitem, protože vývojáři oznámili, že pro tuhle hru chystají remaster, to znamená, že dostaneme lepší grafiku, ale bude tam taky upravený bojový systém, budou tam upravený různý skill tree a tak dále, bude toho opravdu hodně, a co je nejlepší, tak všechno tohle bude úplně zdarma, a to pro všechny, co už Witchera 3 mají, takže nebudeš si muset vůbec nic připlacovat a dostaneš free upgrade přímo do tvý hry. No a taky velký plus pro vás všechny, co třeba jste Witchera hráli, ale ještě jste neměli třeba možnost si zahrát všechny datadisky, stejně tak jako jsem na tom třeba já, tak vy všichni, co Witchera máte, tak všechny tyhle datadisky o víně a krvi a potom ještě srdce z kamene, tuším, že se to jmenuje, tak dostanete taky zdarma. To se vyplatí, vývojáři je vidět, že chtějí, aby jsme si tu trojku ještě před tou čtyřkou zahráli, tenhle remaster a všechny ty DLCčka dostaneme ještě tenhle rok, no a Witcher 4, ten dostal novej trailer, na který doporučuji se podívat, vypadá to fakt vymazleně, no a toho máme už oznámenýho na rok příští. Já musím říct, že Witcher je jedna z mojich nejoblíbenějších her, nemůžu se dočkat, až si čtyřku zahraju, už tam teda asi nebudeme úplně hrát za Geralta, ale i tak si myslím, že to bude stát za to. Tak jo, to by bylo videoherní okýnko, no a teď už se vrátíme zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin. I mean, where the

0: byste robota používali vy, kdybyste ho měli?
1: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
0: Utírání prachu je zlo, kámo.
2: Využíval by ho hlavně ty domácí práce a by mi venčil psa, když nemůžu.
0: Ta představa robota s vodítkem mě dostává.
1: 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kámo, potřebujem, sedni si, vyslechni si to a zaří to. A já bych měl svatý klid.
0: Aha, takže fázi hádání necháš na robotovi a usmířování si určitě vezmeš na sebe, co? To si ale gentleman. Počkat, to mi teď reálně došla voiceovka od robota, co to je?
3: Tak vy byste mě chtěli na domácí práce, na to vám ze vysoka kašlu jdu si vás každýho najít.
0: Jo, tak najít, jo. A... Kámo, kámo, to je robot. Já ho vidím dírkou na dopisy. Spineři, já se jdu zabarikádovat tady ve studiu a to znamená dvě věci. Že ostatní moderátoři musí využít jiný studio a že se tady slyšíme zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý přední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11, aktuálně velký zdržení hlásí 22. kilometr, postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 48. kilometr směrem na Prahu, tady vidím taky zdržení, no a ve směru na Prahu si postojíš i na D5, kde se to začíná štosovat u 34. kilometru. Ve směru na Prahu si potom ještě postojíš taky na D3, tady se to štosuje v podstatě skoro při výjezdu z Českých Budějovic, 125. kilometr, takže tady dávej taky bacha. Co se regionu samotných týče, tak konkrétně v Českých Budějovicích vidím velkou štosovačku v ulici na Dlouhé Louce, no a když se mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze, tak tady vidím zdržení v Bubenečském tunelu, a to směrem na Povltavskou, Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, no a postojíš si třeba i na Pražském okruhu, a to v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Po celý odpoledne tady dneska hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Teď už je tady se mnou na drátě Patrik a Vašek. Čau kluci.
2: Čau. Ahoj, zdravím.

0: všechny jste nějaký a tebe do studia.
1: Tak to zdravím taky, vy jste mi tady mimo éter říkali, že máte nějaký dopravní info, tak pojďte na to.
0: Určitě, všechny řidiče chci varovat na Mladoboleslavský dálnici směrem na Prahu u motorestů a benzinové pumpy u 4 kamenů. Tak mezi tou pumpou a 17. kilometrem je dopravní nehoda, tam se to zúžuje, jsou tam hasiči, jsou tam policajti, je tam záchranka, IZS-ko na místě a je to tam zúžený, tak opatrně a nešel ten nohu z plynu.
1: Tak určitě na to dávejte bacha, díky moc za info. Jak jste na tom vy, kluci, dneska? Ještě vás čeká dlouhá cesta nebo už budete parkovat brzy?
0: Ne, ještě musím dojet na vykládku a ještě budu nakládat na zítra a pak ještě autem domů.
1: No tak.
0: Ještě 5 kilometr mám před sebou.
1: Vy jste si tady objednali Ektora, tak já vám ho tam hodím, snad vám na tu cestu to aspoň pak pojede líp. Jak jsi říkal, přesně tak, hlavně opatrně, všichni, co jste na silnicích. Kluci, díky moc za Ektora, já už ho tam hážu a mějte se hezky. Zas někdy. Čau.
0: Ahoj, čau,
2: Spiňáci. Radio Spin. Spin Extra Circo.

0: Oni nechcou s tebou trpět a poslouchat tvé potíže.
1: Stojí na cílové čáře, dívají se, kde je vítěz.
0: Řekl jsem jí, jeď ode mě daleko a

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 27. srpna, svátek slaví Otakar, takže všem Otakarům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment společně podíváme na jeden velký úspěch českých sportovců, no a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Než budeme ale pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, no a celá republika taky dneska hlásí krásně slunečno a jasno. Co se zítřka týče, tak ani tam se nám to nepokazí, protože stále nás čeká převážně jasno a maxima se zítra mají vyšplhat až na 31 stupňů.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Posloucháš Radio Spin, Česká republika slaví další sportovní úspěch a je to opravdu velký úspěch, protože Jakub Menšík a Karolína Muchová tak vyhráli US Open, takže Grand Slamový titul, je to dokonce jejich první společný titul, jejich premiéra a je to vlastně dost vtipný, protože do tohohle turnaje tak se tahle dvojice vlastně nedostala úplně běžným způsobem, ale dostali se tam díky takzvaný divoký kartě, no a potom se stalo něco, co asi nikdo nečekal, a to, že tahle dvojice vyhrála všechny čtyři utkání, které na ně teda v tomhle Grand Slamu čekali. Takže velká gratulace, odnesli si taky skvělou prémii, a to $1 milion, což není rozhodně zanedbatelná částka, takže velká gratulace Jakubovi Menšíkovi a taky Karolíně Muchový k téhle velký výhře, no a doufám, že o nich neslyšíme naposledy, protože jak asi víš, Česká republika je prostě tenisová zem a tam nám to zkrátka jde, takže doufám, že nějaký další tituly nás ještě čekají. Radio Spin!

0: Open Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, Převaz první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede.
3: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Ladíš Radio Spin, máme tady čtvrtek, neboli malej pátek, no a to znamená jediný, že víkend už je opět za rohem, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát pro tebe máme jednu specialitku, protože si dáme to nejlepší z West Coastu a taky East Coastu. Dva největší, řekněme, směry v hip-hopu, a to vůbec, tak ty se nám potkají tady v éteru společně, takže v každý hodince dvojitá dávka East Coastu a taky West Coastu. Takže buď na to rozhodně ready, ty největší jména z obou těchto směrů, tak si tady samozřejmě dáme, oživíme si je a dáme si ty jejich největší pecky. V sobotu i v neděli vždycky od 9 do 7 hodin večer, laď teda hudební víkend West Coast a East Coast tady na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Stále vidím u 32. kilometru obousměrný zdržení. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D10. Tady se to štosuje u 38. kilometru, a to směrem na Prahu. Obousměrnou štosovačku hlásí taky D8, a to u 43. kilometru. Jinak ostatní dálniční tahy jedou ale úplně na pohodu. Stejně tak v Cajku jedou i regiony. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména v Bubenečském tunelu, kde se to štosuje ve směru na Povltavskou, Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, no a postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Ulice k Barandovu potom hlásí jeden crash, no a jednu nehodu vidím taky v Legerově ulici, takže dávej bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je kontrolovat.

0: restaurace German Co. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Radio Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
4: Natankuj, naplň sklo, dej.

0: Strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty a mostny drmzí moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou.
1: Co?
0: Nezáleží jim na nikom.

0: podle tebe.
1: I dál tady hraju přesně podle tebe, no a teď už budu hrát přesně podle Fikyho, který toho tady mám už i na drátě. Čau Fiky.
2: Čau, čau.
1: Tak Fiky, my jsme se domluvili, že tady dáme novýho Iza společně s Ektorem, no a já se ptám, budeme to někomu speciálně posílat?
2: Jo, prosím vás, jestli bych mohl poprosit, já bych to poslal do Příbramy Romčovi, Rogerovi a do Jiří Rihanovi a samozřejmě vám do Spinu, všem, kdo poslouchá Spin.
1: Super, tak já to tam hážu, jdeme si užít Iza společně s Ektorem. Fiky, díky moc za tuhle pecku a měj se hezky,
2: jo,
1: zase někdy.
2: Díky, čau, čau.
1: Čau. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Spin, Jirka za Majkem, my i dál společně pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Dneska 27. srpna svátek slaví Otakar, takže všem Otakarům přeju jenom to nejlepší. Za pár minut si řekneme, kdy a kde sledovat zatmění měsíce, který nás čeká teda už tuhle nadcházející noc. No a i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, stále tam je krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a krásně, slunečno i jasno bude i zítra a zítra se dokonce vyšplháme až na 31 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: Po prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Radio Spin. Radio Spin.
1: Československá scéna. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, není to ani tak dlouho, co jsme tady měli zatmění slunce, no a tentokrát tady máme zatmění měsíce. To nás čeká zítra hodně brzo ráno, zakryje se až 93% měsíce, no a tahle největší fáze, tak ten měsíc dosáhne v 6 hodin 12 minut ráno, ale když budeš sledovat už od nějakých třeba 4 hodin, tak už uvidíš, jak ten měsíc bude rudnout a bude pomalu mizet. Bude to jenom chvilku předtím, než teda měsíc zapadne za obzor, takže opravdu to bude jen tak, jestli chceš mít jistotu, že ten zapadající měsíc uvidíš, tak doporučuji vyrazit někam, kde budeš mít krásně volný výhled na západní obzor. Každopádně není tomu tak, jak u západu nebo zatmění slunce, protože tady nebudeš potřebovat žádný speciální brejle, žádnou krytku, nic podobného, tady se můžeš koukat prostě svýma očima a vychutnat si ten zážitek naplno. Takže kdo z vás bude si chtít přivstat zítra, tak ještě jednou připomínám, v 6:12 hodin ráno tak dosáhne ten měsíc toho největšího zatmění, tak to určitě zčekněte, třeba to i vyfoťte, protože já v tuhle hodinu určitě stávat

Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, no a to znamená, že už zítra nás čeká další Afterwork, což je akce od Majka Trafika, ze kterou teda jezdí po celé České republice a hraje tam DJský sety. Nehraje teda jenom on, ale taky vždycky jeho hosté. No a zítra mají zastávku v Teplicích v klubu Café Lipová 33. Rozhodně tam doráž, protože nejen, že tam bude Mike Trafik, ale bude tam taky Robot a Orion. No a bude tam taky pop-up restaurace Jam & Co, takže budeš moct ochutnat i dobroty právě z téhle restaurace, kterou by the way taky založil Mike Trafik. Takže třeba se tam i společně vidíme, ještě nás čeká ale spousta dalších zastávek, který teda letos proběhnou, na všechny můžeš mrknout na našem webu radiospin.cz. No a ještě taky musím zmínit to nejlepší, a to, že celá tahle akce je úplně zdarma, takže tracky si tam můžeš poslechnout úplně za free, takže proč nedorazit? Rozhodně čekni všechny zastávky a třeba se tam společně vidíme. Radio Spin.

Můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme opět na dálničních tazích, konkrétně začneme na D1, kde vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po nějaký 25. kilometr, takže na to dávej určitě bacha. No a taky příjezd do Brna na D1 nejede úplně ideálně. Tady se to začíná štosovat už od 174. kiláku. Co se regionu týče, tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží. Nevidím tady žádný štosovačky, žádný nehody. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí aktuálně Bubenečský tunel, kde si postojíš ve směru na Povltavskou. Dobříšská ulice hlásí obousměrnou štosovačku, postojíš si taky na Štěrboholský spojce, kde je to zasekaný obousměrně, takže na to dávej taky bacha. No a co se nehod týče, tak tady vidím jenom jeden crash aktuálně, a to na Legerce, takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, jihlavských, budějovických, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: My v rámci pořadu Spin Extra před sebou teď máme dnešní už poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Ahoj, tady je Vlaďka a Káťa z Prahy. Chceme zahrát Kendricka Lamara. Díky moc, ahoj.
0: Tak jo, bude to jeden Kendrick Lamar, který teď obohatí náš éter, takže já ho tam hážu. Ty užívej příjemný čtvrtek, a.k.a. malej pátek. Víkend už je opět za rohem, takže není důvod k tomu, aby jsme si to neužívali. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už tady ve studiu vítám taky Matyho.
1: Čau, čau. Čau.
0: Tak s Matym tě čeká teď chill na spinu, co budete řešit?
1: Je to tak, hele, čeká nás klasický rap DNA, takže na to se mega těším, protože zatím to bylo úplně super, přijde mi, že ty dny to jenom graduje a graduje. Každopádně my budeme rozebírat hlavně v první hodince Buku aka Viktora Šína, no a ten fakt, že tenhle ten čávo jezdí prostě extrémní jako vzdálenosti na kole docela často a vlastně nikdo ho nikdy neviděl.
0: To je pravda, jak to máš ty s cyklistikou?
1: Hele, upřímně, já jsem docela nepoctivý cyklista, já upřímně nemám vlastně ani kolo.
0: Já taky ne.
1: Já jsem to jako nikdy nějak extrémně nemusel, vždycky to nevím, jakože buď teď mě třeba někdo ukamenuje, jo, ale hele, já nevím, pro mě to nikdy moc nebylo, prostě šlapeš furt dokola, je to dlouho, daleko, já nevím.
0: Já když jsem ještě bydlel na severu, tak tam jsem jako občas jako jezdil, tady v Praze jsem párkrát jel na takových
1: těch růžových
0: yes. kolech, ale potom, když třeba jedeš ještě třeba z nějaký akce a jedeš po těch kočičích hlavách, není to úplně bezpečný.
1: No a ještě trošku posilněnej,
0: ještě, ještě vedle třeba té tramvaje, to jsem byl úplně jako staženej. No každopádně, takže my cyklisti nebudeme,
1: absolutně.
0: Ale Buka cyklista je a o tom si řeknete s Matym.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, tak buď rozhodně na to ready, ještě se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra se vyšplháme dokonce až na 31 stupňů, takže měl by to být nejteplejší den, co nás vlastně už asi letos čeká, takže uvidíme. Hlavně teda v chillu máme páteček, takže tyhle teploty můžeš strávit i někde třeba u vody. No a my se slyšíme zase zítra a to teda v 1 hodinu. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady už Maty, nás čeká společná session a to až do 7 s Chillem na Spinu. Pořešíme třeba Buku a jeho cyklojezdectví, taky se koukneme na bizární výplaty raperů, hádat budeme taky další sample v Rap DNA a poslouchat budeme i tvoje tracky na přání, který si objednáváš na 210 32 30 30 nebo si posíláš voiceovky do naší mobilní aplikace. Já myslím, že to nemusím okecávat a můžeme jít rovnou na to, tohle je Chill na Spinu s tebou Maty.

Ladíš Radio Spin, čel na Spinu, s tebou je Matej a taky prázdninová pohodinda. Je čtvrtek 27. srpna, takže ty prázdniny nám pomalu končej, tak to pojďme ještě společně využít, třeba takovým výletem na kolo. Já úplně velký cyklista nejsem, jak už jsme mluvili tady s Jirkou, ale takovej Viktor Šín, a.k.a. Buka, ten je toho velký milovník. Ten čávo podle všeho najezdí docela až treky, ale nikdo ho vlastně nikdy neviděl ani nevyfotil. Takovej mystický cyklista. Až teda doteď. Rap denně totiž na svůj Instagram dropnul fotku cyklisty, který podezřele připomíná právě Buku. Má ten svůj ikonický knír a celý cyklofit. No a dokonce se k tomu i reálnej Buka taky vyjádřil, to v komentářích právě toho příspěvku. No a napsal tam doslova ne. Pak mu někdo napsal, jaký má proto důkaz, a Buka odpověděl, že jezdí jednom v Buka rukavicích, takže on to určitě není. Autor Rap denně pak ještě do komentářů napsal, že to ta real Buka není, ale o to větší motivace je ho vyfotit. Načež Buka odpovídá, nech mě žít. Mně to přijde mega funny a jsem zvědavý, jestli teď vypukne nějaký hunt na to vyfotit Buku na kole, nebo jestli se bude stále tak dokonale skrývat. Uvidíme, Radio Spin.

0: byste robota používali vy, kdybyste ho měli?
1: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
0: Utírání prachu je zlo, kámo.
2: Využíval by ho hlavně ty domácí práce a by mi venčil psa, když nemůžu.
0: Ta představa robota s vodítkem mě dostává.
3: 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kámo, potřebujem, sedni si, vyslechni si to a zaří to. A já bych měl svatý klid.
0: Aha, takže fázi hádání necháš na robotovi a usmířování si určitě vezmeš na sebe, co? To si ale gentleman. Počkat, to mi teď reálně došla voiceovka od robota, co to je?
4: Vy byste mě chtěli na domácí práce, na to vám ze vysoka kašlu a jdu si vás každýho najít.
0: Jo, tak najít, jo. A... Kamo, kamo, to je robot. Já ho vidím dírkou na dopisy. Spineři, já se jdu zabarikádovat tady ve studiu a to znamená dvě věci. Že ostatní moderátoři musí využít jiný studio a že se tady slyšíme zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Jo, jo, jo, na majku Maty, čilujem se tady spolu na Spinu. Už jsme tady mluvili o Bukovi a jeho cyklomány. A teď se podíváme na crazy mzdy raperů. Konkrétně na jednoho, který si nechá fakt svůj čas zaplatit, a to do posledního centu. Je to konkrétně raper Lucky, který má 7 milionů monthly listeners na Spotify. To totiž teď jeden promotér docela ostře konfrontoval s tím, že mu zaplatil 60 tisíc dolarů, což je v přepočtu 1 milion 200 tisíc korun za to, aby mu na jeho eventu odehrál konkrétně dva tracky a pak se svým autem prostě odjel. Byl na stage cca asi 4 minuty. A pak to prostě zbalil. Jako reálně tohle mi přijde úplně crazy. Chápu, že ta Amerika je prostě odstřelená s těma cenama od toho našeho českého rybníčku, ale jako představ si, že by prostě Izo přišel na stage na Majálesu, odehrál dva tracky a pak by řekl čus. Asi bych chtěl vrátit vstupný. Já cením jako tenhle ten hustle a to, že se prostě dokáže usmluvat takovýhle prachy za show, ale podle mě ta hudba je v první řadě o tom, že tě snad baví tvořit a performovat, ne? Nehledě k fanoušku mi to přijde absolutně nevděčný a zároveň je to za mě fakt trapný, že ani nedokážeš zahrát celý set. Takže dávám Luckymu velký palec dolů, takhle za mě vypadat opravdu áčkovej interpret nemá. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky s dálnicema a to na D1. Ta je zasekaná před Brnem a to od 186. kilometru na nějaký dvoustej. Zdržení čekej 30 minut, je to docela průda. Před Prahou se ale taky zdržíš, tam popojíždí 13. kilometr a to v obou směrech, takže zdržení čekej 6 minut. A D11, ta je zasekaná u Českého Brodu, tam to popojíždí taky v obou směrech a zdržení čekej tak 5 minut. Regiony jsou momentálně relativně sjízdný. V Brně každopádně popojíždí Opuštěná a Zvonařka a v Liberci si postojíš na 35, a to na severu města. Přesuneme se do Prahy, ta je úplně červená na celých Google mapách, takže zhrnu hlavně ty důležité věci. Spojka, ta je brutálně zasekaná u Řeporí a taky u Barandovu. Potom se zdržíš u Štěrbohol a hlavně u Europarku na Průmyslový, postojíš si potom taky na Braníku. Dobříská na Smíchově hlásí crash a je zasekaná. Zdržíš se potom taky v Bubenečském tunelu, kde je u Trojského mostu potom taky bouračka. Centro je brutálně zasekaný, hlavně Vilsonga, taky Ječná, Legerka, Nuselák, no je to prostě hrůza. K dopravě zatím všechno, ty ale stay tuned, za chvilku dáme další track na přání a potom si vysvětlíme, co si budeme říkat v Rap DNA.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Orion a další. A na vybraných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Dáváš se Radio Spin, na majku je Maty a mám tady svůj první track na přání, který dneska zahraju poprvé pro Dominika, který mi poslal voicovku.
1: Ahoj, zdravím všechny, chtěl bych pro kamaráda nechat zahrát písničku od Jackpota Versace a tímto zdravím Robina Dorinovic. Čau, kámo.
0: Jasně, bráško, Jackpot Versace vibe, naprostá klasička, která tady na Spinu nesmí chybět. Jdem si ji dát?
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Wow, dáváš Radio Spin, Matej Jír, právě ti dohrál Linkin Park a hodiny nám úplně frčej. Už jsme tady spolu chillovali hodinku, takže teď nás čeká jediný Rap DNA a taky další sample, který jsem si pro tebe připravil. Ty samozřejmě hádáš, z jakýho rapovýho tracku to je. Včera jsme tady měli Cigánský sen, ale dneska to bude ještě o krapet těžší. Takže budeš muset pozorně poslouchat, no a když už budeš tušit, neboj se mi sem ozvat. A to buď na 210 32 30 30, nebo si pošle voiceovku se svým tipem do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Ještě než si ale pustím ten sample, tak se podíváme společně ještě na počasí. Venku je momentálně krásně, jakože fakt krásně, 27 stupňů, reálně moc příjemná teplota, k večeru to spadne na 23, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekej teploty kolem 23 stupňů a denní maxima by měly být 32 stupňů. Ano, léto se vrací, takže já jsem šťastný s tebou, Matej, a taky čel na Spinu.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Dáváš Radio Spin, Matty on the mic, a už tady pro tebe mám ready slíbený rap DNA. Takže ti pustím sample a ty hádáš, z jakýho tracku to je. Nejdřív ti ho tady klasicky, ti ho pustím třikrát a ty mi pak klasicky posíláš svoje tipy, a to buď to voiceovkou do mobilní aplikace, anebo mi rovnou cinkneš na 210 32 30 30. Já si myslím, že můžeme jít rovnou na ten sample, takže pozorně poslouchej, kámo. Pustím tě ho ještě jednou. Tak co, kámo, kde jsi to slyšel? A do třetice? Yes, to je ten sample, takže jestli už něco tušíš a máš nějaký tip, tak určitě volej anebo posílej voiceovky. Schválně, kdo to uhádne jako první.

Posloucháš Radio Spin, s tebou tady ve čtvrtek chilluje Matej, no a my pokračujeme s hádáním samplu v rap DNA. Už jsem ti ho tady samozřejmě pouštěl a samozřejmě ti ho pouštím, nebo pustím ti ho ještě znova, aby to samozřejmě mohlo uhodnout. Zatím mi totiž nepřišlo moc voiceovek, každopádně do naší mobilní apky mi napsal Pavel. Hele, já jsem ti teď chtěl dát nějaký nápovědy, ale Pavel vlastně nenapsal, z jakýho tracku to je, ale reálně napsal, z jaký písničky původní je ten sample, takže to si myslím, že je velká nápověda a já ti už teda rovnou můžu říct, co mi napsal. Pavel píše, čau, originál písničky je Trying to make a fool of me. Měj se. Takže ano, je to název tohle toho samplu, já ti samozřejmě ještě doplním, že je to trošku chytáček tahle písnička, protože se tam rapuje anglicky, ale je to český a je to z takového jednoho velmi velkého alba, já nevím, jestli ti ho můžu propálit, ale hele, já ti to řeknu, je to deska Golden Touch, od koho je, si samozřejmě už musíš doplnit sám a já ti ještě pro jistotu pustím jednou ten sample, tak dávej pořádně ještě pozor.

0: Vaše rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je taky Maty, ty ladíš Chill na Spinu a samozřejmě Rap DNA, kde hádáme sample a ty hádáš, z jakýho tracku to je. Ten sample, který si pouštíme, ohledně toho už jsem ti řekl, že je to z desky The Golden Touch. Ty jsi samozřejmě mohl a měl si uhádnout, že je to DJ Witch, je to deska z roku 2008 a ten sample, který tady hádáme, zní nějak takhle. Yes, tohle to je ten sample, který tady hádáme, no a zatím ty typy nic moc, každopádně už mi do mobilní apky dal vědět Kenny, který máte na ten tip.
1: Čau, tady Kenny, myslím si, že to je DJ Witch IMOP Classic. All I do is win,
0: win, win, no matter what. Yes, kámo, je to Classic. DJ Witch Golden Touch rok 2008, MOP na tracku, obrovská věc. Classic, skvělej track, takže gratulky, že jsi tohle to uhád a hned po dopravě si tohle to pustíme. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky s dálnicema. D1 je momentálně zasekaná před Prahou a to na 17. kilometru, zdrží se tam cca 10 minut. Před Brnem je to ale taky zasekaný, tam je to hustší od 180. kilometru na nějaký 190. a tam je zdržení 15-minutový. Regiony jsou relativně v chillu, až ten na Liberec, tam je zasekanější 35 na severu města. Každopádně se můžeme rovnou přesunout do Prahy, která je zasekaná snad úplně celá. Stojí tam hlavně Pražský okruh, a to u Štěrbohol, tam je bouračka u Průmyslový. Postojí se potom taky ale na Braníku, bouralo se taky v Dobřížský na Smícháči, hustší je ale spojka taky u Řeporí. Postojí se potom taky v Povltavský, taky v Davidském tunelu. Bouračku vidím taky na náměstí Borise Němcovej a zasekaný je to potom taky na Nusláku směr Legerke a taky na Vilzonce. K dopravě zatím všechno, za chvilku si dáme ale track na přání, takže určitě stay tuned a potom se pokecáme, co nás následuje v další hodině.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Zdeňka, který už tady měl Ready Voiceovku naší mobilní apce.
2: Zdravím Radio Spin, prosím o zahrátí skladby Králové od Smeka pro všechny kuky.
1: Yes, kámo, Zdeňku, tak pro všechny kluky Králové, track, který jsem od Smeka neslyšel mega dlouho, takže mega rád si ho s tebou tady dám. Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc, nejvíc rapu v republice.

0: Dáváš se Radio Spin, s tebou Maty a taky Chill na Spinu. Za chvilku bude 6, takže nás pomalu čeká hodinka plná tracků na přání. Ale ještě předtím ti řeknu, co už jsme měli. Už jsme tady spolu totiž uhádli dnešní rap DNA. Pouštili jsme si sample z tracku od DJ Viče Classic, kde mu rapujou M.O.P. a vyšlo to na desce Golden Touch v roce 2008. Úplná klasika, kterou uhád nakonec Kenny, takže gratulky, kámo. No a my jdeme chillovat k trackům na přání. Takže určitě volej 210-32-30-30 nebo samozřejmě posílej voiceovky a ještě předtím se dáme počasí. Venku je momentálně vlastně velice příjemný čtvrtek, konkrétně je 25 stupňů, relativně slunečno, k večeru to ještě spadne na nějakých 23, přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů, což je krása a zítra ráno čekají teploty kolem 23 stupňů a mělo by se to vyšplat až k 30, takže já jsem úplně happy. S tebou je Maty a ty posloucháš Chill na Spinu.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, teď už chill na spinu stále, ale taky komunikátor s Matem, protože si celou tuhle tu hodinku hrajeme tracky na přání. No a odpálíme to s Ondrou, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co, kámo, jaká byla, jaký je čtvrtek? Těšíš se na pátek, nebo co plánuješ dneska?
2: Ale, teďka jedu za kámošem, jdem koukat, koho vylosujem v té lize mistrů, čověče. Tak ten, já doufám, že mi vylosujou ten Liverpool venku, tyva, konečně, až tam můžu udělat pořádnej bordel, tyva, v tom městě.
1: No jistě.
2: Takže to je ten takový ten plán na večer, no a jelikož mi stará frnkla s čoklem, tyjo, do Krkonoš, tak jsem slaměrej celý víkend.
1: Takže máš doma volno, bude nějaká party?
2: Ne, prosím tě, já jsem starý na to, tyjo, mě už to neodbourává, ani nepiju, takže tyjo, není o co stát, kámo.
1: OK, hlavně aby prostě manželka nevěděla nic, je mi to jasný, hele. Pro ty Anglány, tak jsme vybrali... jo, no. Pro ty Anglány, pro velkou radost jsme vybrali taky Anglána. Dali jsme, nebo vybrali jsme track Big For Your Boots, což je Grime. Komu to pošlem?
2: Hele, určitě tobě do studia, ať to tam přežije zbytek toho vysílání a všechny, kdo se vracejí domů.
1: Tak jo, bráško, děkuju moc. Přesně tak. Posílám ti track, užij si Grime, čus.

0: Talk. Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
1: Jaký to byl pocit?
0: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně už.
1: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
0: Zase přema ponáhlí namalovala.
1: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
0: No, přeba v první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
1: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
0: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede.
2: Pozor, pozor! Kato a Prago vydávají novou desku. Probereme ji kompletně celou, dneska večer ve Spin Talku. Těší se na tebe, Romane Kup.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spen, s tebou je tady taky Maty a mám tady ready další track na přání, který tentokrát zahraju pro Pavla, protože už mi poslal voiceovku.
2: Ahoj, ahoj, ahoj, tady Pavel, hele, prosím tě, pusť mi tam Separ New York Freestyle, děkuju.
1: Jasně, kámo, Separ New York Freestyle, posílám to všem Spinners, samozřejmě taky tobě, ať máte všichni příjemnější čtvrtek, let's go.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a na drátě už tady mám Kačku, čau.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co Kačko, co čtvrtek, shodli jsme se tady, že jsme dneska docela unavený oba, tak jak to máš ty?
2: Jo, já jsem úplně strašně, jako nějak to na mě všechno dolehá, starosti, problémy, teď škola, věci do školy, no prostě mám hlavu v pejru prostě.
1: Chápu, ale vybrali jsme k tomu písničku od AJ Tracy, Cat Pack, komu ji pošleme?
2: Takže určitě to bude pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky Sašu, Baču a pro Sredu, pro všechny spineři, pro všechny spinery, to poslouchaj a taky pro tebe do studia a všichni dávejte hlavně na sebe pozor a buďte na sebe opatrní.
1: Tak jo, Kačko, tak to tam dávám, AJ Tracy, užij si track a měj se hezky, my se jdeme podívat ještě na počasí.
2: Jo, taky si mě moc hezky, ahoj.
1: Pa. Žádný počasí, ale rychlá doprava. Zčekneme nejdřív dálnice. D1 je zasekaná před Brnem a to od 182. km na nějaký 190. Zdržení čekej tak 6 minut. Výjezd z Prahy z D1 je taky zasekanější. Tam to popojíždí od 9. na nějaký 17. kilák. Zdržení čekej 20 minut. Regiony jsou jinak v čilu, takže můžeme přesunout se rovnou do Prahy. Tam popojíždí hlavně spojka u Štěrbohol. Je tam u Europarku nějaký crash a na Průmyslový je kousek od Fashion Areny, taky bouračka, tak se tam dej určitě bacha. Bouralo se potom taky na spojce, ale u Řeporí, zdržíš se potom na Bělorský u Ladronky, v centru popojíždí taky Nuslák směra Legerka, taky Velzonka, hustě Dobřížská na Smíchově, tam je taky bouračka. Bouralo se potom na Rašínově nábřeží, bouralo se potom taky na Rohanském nábřeží a je to prostě extrémně zasekaný. Takže to by byla doprava, to je ale stay tuned, protože pokračujeme s trekama na přání. Tak se objednávej.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
4: Dámy a pánové, After Work on Tour.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na mikru je Maty a mám tady pro tebe už poslední track na přání, který dneska zahraju pro Bobana. Čau.
2: Čau, čau.
1: Tak co, Bobane, co budeš dělat večer? Máš nějaký prostě plán? Půjdeš někam a nebo budeš jenom tak chillovat?
2: Ale prosím tě, jelikož měl vyjít ten teaser na to GTA 6,

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a náš chill na spinu pomalu končí. Zase jsme to měli nabitý, řešili jsme třeba Buku a jeho cyklomány, taky jsme hádali sample DJ Viče v Rap DNA a pouštili jsme si taky tracky na přání. Na závěr tu mám ještě smutnou informaci. Dneska nás opustil ve svých 85 letech daber Peter Cullen, jehož hlas zapůjčil třeba Optimusovi Primeovi z Transformerů, taky Predátorovi a nebo Super Mariovi. Velká daberská legenda, takže RIP, odpočívej v pokoji, my si dáme počasí. Venku je vlastně stále docela hezky, 24 stupňů, k večeru to ještě spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 23 stupňů a denní maxima by měly být v jednu hodinu a to 32 stupňů, takže já se zítra těším na krásný den. Ode mě je to dneska už všechno, s tebou tady byl Maty, ty jsi poslouchal Chill na spinu a já se s tebou slyším zase zítra, ale tentokrát od 9 do 1, tak čau.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
4: Nově tu vysíláme na 985 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
6: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
5: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
6: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Spin Talk.
1: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragouny.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, přema první dobrý samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem mu trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti. Takže to bude variace na fakáče.
2: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Do dnešního dílu přijal pozvání Kato, ten už brzo vydá novou desku. Nejen o ní, ale hlavně o ní bude dneska řeč. Kato, vítej.
1: Ahoj.
2: Zrovna nedávno jsme s kolegou s Jirkou, který tady byl před chviličkou ve studiu, v kanceláři poslouchali někoho, kdo je na scéně dlouho, dělá hudbu dlouho a říkali jsme si, ten tu novou hudbu prostě nechytil. A pak najednou přišla do mailu tvoje nová skladba a já jsem z ní měl zase radost, stejně jako vždycky, když slyším Prago Union nebo jenom třeba tebe. A říkal jsem si, čím to sakra jakoby je, že ten zvuk vlastně pořád držíš takovej jakoby dobrý, stabilní, že prostě vždycky, když si tě poslechnu, tak je to ten Kato a mám radost, že ho slyším.
1: No já samozřejmě se snažím v rámci toho zvuku samotného jakoby to nějak furt jakoby vylepšovat, ale jenom v rámci toho, tak já nevím, mně přijde, že proč bych měl dělat hudbu, kterou neposlouchám, která mě nebaví, jako by to bych mohl jít dělat do McDonalda a bylo by to úplně to samé. Já si myslím, že jakoby člověk měl dělat to, co má rád, to, co by rád jakoby poslouchal, nebo to prostě co rád poslouchá sám, že jinak je to, mi to nedávalo moc smysl, takže možná proto, že se prostě můj vkus nemění moc.
2: Že jsi konstantní vlastně v tom, co děláš, to, co posloucháš.
1: No.
2: Jak moc sleduješ třeba soudobou tvorbu nastupující scény, ať už třeba raperů nebo dalších umělců?
1: Jako ne, že bych úplně hltal každou novinku, ale držím si přehled, no. Myslím.
2: Je něco třeba, co tě teďka v poslední době oslovilo z těch nově nastupujících interpretů?
1: Z těch nově nastupujících interpretů? Teďka těžko říct takhle z hlavy.
2: Nechytil jsi třeba Gufrau?
1: Ještě ne, zachytil jsem jméno zatím.
2: Zachytil jsem jméno. To je vlastně kapela, která letos získala objev roku v hudebních cenách Anděl. Vlastně jsou to kluci, kteří vzešli z alternativy a mám takový jako pocit, že to nedělají úplně špatně. Vlastně ta jejich hudba mě baví a je to ale zas úplně jakoby jiný typ soundu. Tak třeba typ ode mě někdy vyzkoušej, mohlo by tě to zajímat. Okay. Nedávno kolegyně vysílala a pouštěla ukázku z nějakého rozhovoru, kde jsi byl ty, podle mě to byl A11, kde se spustil docela do Viktora Šína.
1: Já jsem se tam do něj vůbec nepustil, prostě jsem čekal přeci, že to budeme rozebírat. No mě prostě Viktorík to jako vystřihnul z toho rozhovoru tak jako trošku mimo kontext, ale ani z té ukázky, jakoby, teda i z té ukázky je evidentní, že jsem tam jako to nemyslel špatně na Viktora Šína.
2: Ne, to ne.
1: Já jsem ho použil jako by určitý, protože to jeho jméno je asi nejznámější z těch, tady těch mladých, tak jsem ho použil jako příklad, jako možná, že jsem mu křivdil v tom, že prostě v tom, jak moc vidí do hip-hopu, protože vím, že tady jako je dlouho, ale nic to nemění na tom, co jsem tam říkal, že se mě ptal Michal, jakoby, jestli cítím jako konkurenci tady ty mladěchy, tak já jsem právě říkal, že právě moc ne, protože mě to neberu jako hip-hop. A myslím si, že pro spoustu z nich to platí, jakože vlastně, že to vlastně dělají takhle, protože to takhle frčí, ale že by viděli něco o hip-hopu, to bych neřekl úplně vždycky. Ale tím to neznamená, že o tom říkám, že to je špatný, je to prostě svý, ale já to osobně jako konkurenci neberu, to jsem chtěl vlastně tím říct. A spustila se debata, která, ve který já jsem to teda nečet moc to, ty reakce, ale některý vyloženě potvrzovali nechtěně to, co jsem říkal, jakože reakce typu, a kdo to je ten Kato?
2: Co bys jim teda řekl, kdo to je ten Kato?
1: Google it.
2: Dobře. Sledoval jsi třeba letošní předávání hudebních cen Anděl?
1: Tak já tam teda taky hlasuju, takže svým způsobem jsem to sledoval, ale nesledoval jsem ten přímý přenos.
2: Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, co s tebou dělá to, když si vezmeš, jaký obsazení rapperů a hiphopu bylo v Andělích kdysi a jaký je teď, protože v tom letošním ročníku se vlastně hodně rapových a hiphopových umělců propsalo do různých kategorií, tak jak bys třeba zhodnotil tohle?
1: No, tak to je jedině dobře, my taky vlastně v poslední dobou, když vydáme desku, tak jsme nominovaní už jenom po těch hlavních kategoriích hiphopu, vlastně už ne, přestože ty předchozí anděly jsme získali za hiphop. Jsem rád, že to šlo k Ideovi a Fetovi, protože to je hiphop. A že často poslední leta se to tak vybrbilo, že právě byly ty nominovaný ve spoustě případů takový, který jako jsou takový jakože diskutabilní, včetně Kapitána Demo, ať mám rád tedy humor a všechno. Takže to je dobrý. A jestli se to propisuje i do normálních kategorií, tak tím líp konečně po 30 letech.
2: Jako mně to přijde obrovský výsledek práce všech lidí na scéně, že se to prostě skutečně stává mainstreamem. Při jakých příležitostech, Kato, ty sám posloucháš hudbu?
1: No já, kromě toho, když ji dělám, což je většina času, protože to musím furt poslouchat, abych odhaloval chyby a vylepšoval, tak většinou, když jedu vlakem, nebo jdu po městě, nebo jedu autem, když si můžu dát sluchátka a poslouchat, no. A pak, jakoby, když koukám, co by šlo za nový desky, tak si projíždím a poslouchám zrychleně různý věci a tak. No.
2: Co tě třeba zaujalo v poslední době, jako z nový muziky, kterou posloucháš?
1: Mě hodně teďka hodně pobavili, nebo není to úplně teďka, ale je to aktuální hodně, ten Joey Valance and Bray, ty jsou dobrý. Zvláště jejich deska No Hands.
2: A čím tě oslovili?
1: To je energii, že tam mají prostě takovou tu energii, jaká bývala prostě v rapu, když jsou to prostě dva bílí kluci, jakoby skejťáci od někač z Kalifornie, tak prostě zní trošku jako Beastie Boys, že mají prostě takový nasazení a jedou to tak jako hodně, že to je úplně až moc dokonalý, jakoby ten styl, který to má být, jako, ale má to super zvuk a je to furt prostě vtipný a vkusný. Je to dobrý, baví mě to, má to právě tu energii, kterou často postrádám v těch současných rapových věcech, ale není to jako pravidelné, akorát prostě myslím, že v těch současných rapových mediálně prosazovaných věcech.
2: Okay. Kolik jste za celou dobu vydali s Prago Unijou desek?
1: Tohle bude 10. studiová, pak máme ještě jednu živou a asi 6 takových těch mezi.
2: IPček a tak dále, těch projektů. Jaký to je pocit mít za sebou tolik desek, tolik muziky, kterou si vytvořil?
1: Já nevím, tak vždycky je to dobrý pocit dotáhnout něco, co člověk začne a že už je to potolikátý, je taky super, ale já spíš jakoby koukám vždycky dopředu, než že bych koukal dozadu a nějak si lebeděl v tom, že jsem vlastně vydal už 35 desek, což vlastně je i s těma ostatníma
2: projektama.
1: Jasně,
2: jako. Jasně. Neříkám lebeděl, ale stejně mi zajímalo, jestli třeba máš takhle zpětně nějakou desku, ke který si třeba rád vrátíš a která ti oživí nějakou, já nevím, vzpomínku nebo nějakou událost, nebo...
1: Tak každá ta deska vlastně je soundtrack k mýmu životu od té doby, od té předposlední desky, že vlastně. Takže kdykoliv si něco takového pustím, tak se mi vybaví spousta vzpomínek, ale jsou samozřejmě, některý mezi nimi jsou takový, který jako znamenali v mém životě jako nějakou důležitou změnu nebo nějaký důležitý bod, no, tak těch asi pár je. Jako třeba Desert Express, HDP nebo Smrt žije. No, to jsou takový asi hlavní, no. Vlastně no možná i barvy. A vždycky ta poslední samozřejmě je ta nejlepší.
2: Jasně, jasně. Proč? Proč ta poslední nejlepší?
1: Protože jinak by to nemělo smysl dělat něco, co je stejný nebo horší než předtím.
2: Ok, dobře. Hele, řekni mi, za tu dobu, co se věnuješ hudbě, změnil se nějakým způsobem tvůj přístup k té tvorbě, té hudby? To znamená, jak na tou deskou přemýšlíš, jaký věci do ní jakoby vkládáš a tak dál? Ta kuchařka té přípravy té desky.
1: No to, co do ní vkládám, to za stolik ne, to je prostě vždycky to, co prostě ve mně vězí, ale určitě se neustále vyvíjí ten modus operandi, jak, ať prostě je to pomocí jakoby techniky jako, nebo nějakých jakoby změn v tom, na, jako co používám při tom, nebo když jsem začal hrát s kapelou, tak se to určitě jaký promítlo do toho. Tak jakoby člověk furt ne, jakoby se snaží efektivnit ten, ten jako způsob, jakým to dělá, aby bylo co nejméně odpadu a mohl se věnovat tomu, co má smysl pořádně. Takže určitě jo, ale říct jak je asi moc obsáhlá.
2: Pracuješ nějak třeba s umělou inteligencí?
1: Ne.
2: Ne?
1: Vůbec.
2: OK.
1: Nebo jednou jsem použil nějak, do jedné písničky jsem potřeboval hlas navigace. Tak tam jsem to použil, ale to bylo jediný. Já si myslím, že umělá inteligence by měla dělat věci, které lidi neradi dělají, nebo jsou na ně nedostateční a neumění. Jako. Měla by právě uvolnit lidem ruce, aby mohli dělat umění.
2: 29. května vychází tvoje nová deska, tak jak jsi nad touhletou deskou přemýšlel, jaká ta deska bude v tom mindsetu, jak jsi k ní přistupoval?
1: No, jsou taky dvě varianty. Jedna je, když máš nějak dopředu nějaký koncept, a pak jeden, ta druhá varianta je, že ho nemáš a vlastně čekáš, až toho sám vypadne. A to byl tenhle případ, jako že jsem neměl nějaký předem daný, to je jenom, že jsem chtěl prostě opět ze sebe dostat to, co jsem sobě měl, a vzhledem k době, jaký teďka jsme, tak je možná trošku o něco ostřejší názorově, než byli předtím.
2: To znamená, věnuje se víc jakoby politice třeba, jestli to chápu dobře, mezi taky, řádkama.
1: No, jako v porovnání s předchozíma taky víc, i když samozřejmě nemá cenu tomu dávat zase příliš prostoru, jakoby, no to je ho málo na té desce, jako to radši to budu věnovat nějakým věcem, který mají hlavu a patu na rozdíl od politiky.
2: Jasně.
1: Ale tam, je to tak, no.
2: A co tam třeba akcentuješ?
1: No, jakoby tu šílenost toho, jak je možný, že některý individua prostě jsou schopní, no, je možný, že se dostanou prostě do čela velmocí a prostě na místa, ze kterých můžou ovlivnit prostě životy všech lidí, jako nerozumím tomu, je to taková partička jakoby s Trumpem v čele a tak, samozřejmě, to je to, co mě nejvíc děsí, jako a vůbec jakoby zase ty války a tohle to všechno, jako by jsme se nepoučili z dřívejška, no. Ale no, snažím se držet jako nadhled, si furt jako jsem optimista, ale, ale pak tohle jsou některé věci, pak na tom hru ustává rozum stát, jako by, obzvlášť na to Donaldem, jako by to je prostě, nechápu to, jak se mohl někdo takový dostat na takovýhle
2: politiky. Myslím, že hodně lidí nechápe, že se tohleto vůbec může stát ve světové politice, a ještě víc lidí určitě nechápe to, že tenhle ten člověk může někoho inspirovat tím, jakým způsobem ty Spojené státy třeba řídí. Alespoň to je nějaký můj pohled na to a předpokládám, že tvůj je podobný. Nabízí ta deska nějaké řešení toho, jak se tohohle toho mindsetu zbavit?
1: No, zbavit se vlád a vládnout si sami, protože myslím, že už dostatek inputu na to máme, no. Nebo to za nás přebere AI brzo.
2: Bylo by to lepší podle tebe, kdyby vládla AI?
1: Nevím, nemyslím si úplně. Musela by mít striktně vymezený prostor, ve kterém operuje, jakože nerozhodovat, ale dávat podněty k rozhodování.
2: Možná myslím, by to dopadlo by to jako v RUR od Čepka?
1: Doufám, že máme dost rozumu na to, aby jsme to nedovolili.
2: Řekni mi, v čem ta deska ještě teda bude jiná, kromě toho, že bude řešit aktuální světový témata, což je vlastně asi potřeba, aby se otevíralo opět zpátky v hip-hopu, v rapu a v muzice, tak co dalšího tam bude jinak?
1: Myslím, že to bude zvukově trošku jakoby posunutý, i když zase v rámci sebe sama. Nevím, no, vždycky je to takový, jakoby byli ze sebe všechno, co mám od té poslední desky, takže to bude asi ono a to musí se lidi asi poslechnout, co jsem v sobě měl. No, to je těžko o tom říkat. Jsem se dělal něco, na to lidi řeknou.
2: Prostě 29. května si to poslechneme.
1: Jmenuje se Nekorektum právě.
2: Nekorektum.
1: To je prostě moje nekorektní rektum.
2: OK. Hele, je něco, co jsi na té desce zkusil úplně poprvé?
1: No, mimo technických věcí jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
2: Jaký to byl pocit?
1: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
2: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska.
1: Jo, chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, páč jsem tam mám takový jenom malý kamerlík bez oken a beze všeho a chvilku jsem hledal způsob, jak se donutit tam rád chodit, ale podařilo se nakonec skoro až moc.
2: Ovlivnilo teda Brno nějakým způsobem tu desku?
1: Jako všechno, co se za ty dva roky stalo, že ono, takže a tohle byla docela zásadní změna, takže určitě, ale rozhodně ne, že bych rapoval v Hantecu, to ne.
2: To by bylo ale super. Hele, cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
1: Zase přema ponáhlý namalovala.
2: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
1: No, Převaz první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
2: Když si vydal ven single Zase ty lidi, vyšly ven i fotky, které vznikly v Holešovicích u nový zastávky vlaku Výstaviště. Proč jste fotili právě tam?
1: No, fotograf měl vymyšlený spoty spíš na Výstavišti, ale já když jsem tam přijel, tak jsem šel kolem tady té zatáčky tam toho mostu a říkal jsem si, že to je úplně super jakoby spot, že jsem si původně teda myslel, že proto tam máme sraz, že chce fotit tam, což nebyla pravda, ale nakonec jsem mi tam dokopal, takže to byl jenom takový spontánní nápad na cestě na photoshoot.
2: Jak se ti líbí teďka ta zastávka Výstaviště nádraží Bubny, teďka architektonicky, když jenom odbočíme?
1: Jo, jakoby pohodě. Jako všechno lepší, než co tam bylo předtím, takže nic. Ale jako jo, líbí se mi to. Vypadá to působivě.
2: Nedávno jsem tady měl Huka z Gufrau, to je ta kapela, o který jsem ti říkal na začátku dnešního rozhovoru, aby si zkusil. A ten mi říkal, že velkou část umělce v dnešní době dělá to, že vlastně ukazuje lidem, jak tu hudbu dělá, že je bere do toho procesu, ať už třeba na TikToku nebo já nevím, na Instagramu a tak dál. Co si o tom myslíš ty, jako starý pardál, jako starý vlk?
1: Já si myslím, že taky dobrý, no, taky mě to napadlo, ale ten můj proces je tak zdlouhavý, že by asi těžko šlo to nějak jako efektivně natočit, maximálně něco jako časozběr, ale to by pak člověk mohl pustit, až když to je hotový. Jakoby je těžký. A co se psaní textů týče, to je taky jakoby těžko pro mě představitelný, jak vzít někoho do svý hlavy. Jako. Takže v mém případě jsem nenašel způsob, jak tady to udělat, ale napadlo mě to taky, já myslím, že to je dobrý. Jako, že, když máš někoho rád, tak rád posloucháš jeho věci, takže být přítomný tomu, jak to vzniká. No.
2: Co říkáš na to, jak Maniak vydal teďka album v podobě vlastně živýho streamu? Streamoval 10 dní a vlastně během toho streamu, to, co se objevilo na streamu, bylo i na desce. Poslední den toho streamování vznikala ta samotná deska. Je to něco, do čeho by ses byl ochotný pustit taky, nebo je to pro tebe příliš třeba narušení nějaký intimity té tvorby?
1: No já mám radši, když se nad tím zamýšlím trošku jako víc, jako pokud jde o moje vlastní věci, takže tak otázka, já nevím, já jsem na to nekoukal, ale otázka je, jak moc byl jako připravený dopředu, jakoby, tak, ale jako dokážu si to představit, že bych to absolvoval, ale bylo by to spíš jenom takový exot mezi těma deskama, který jako dělám, protože občas, většinou to prostě se radši nad tím dávám přičas, nad se nad tím zamýšlet, protože nejsem dokonalý a často objevuju v těch rozdělených věcech chyby jako po relativně dlouhý době a myslím si, že bych tam asi pár bylo, nebo bych musel se nějak nějakou, si dát nějaký mantinely, co už řešit nebudu. Tak asi by to byla legrace, no, nevím, jak by to dopadlo, ale co jsem jich jakoby normálně desek týče, tak tomu rád dávám dost času, aby jsem tam byl přesvědčený, že to má smysl pouštět mezi lidi.
2: Jako já, kdybych byl umělec, tak se dostanu asi do stresu. Jakože ta představa, že 10 dní streamů a 11. den vyjde deska, tak si myslím, že by mě to vůbec jako neuklidňovalo, takže vlastně v tom mi to přišlo velmi odvážný. Bude i fyzický nosič toho alba, nebo to bude vycházet jenom digitálně? Bude třeba vinyl?
1: Jasně, že bude i double vinyl, i CDčko bude.
2: To je hezký. Kdy plánuješ křest?
1: Křest budeme mít 11. června tady v Praze v Rýgráčích. a pak Brněnský křest bude o dva dny později na to, na Lužánská Open.
2: Uh-huh, takže 11.6. Rígráče, 13.6. Lužánky. Vím, že akustickou desku jako Prague Union máte, ale vlastně v poslední době, vždycky, když jsem se objevil na tvém koncertu, tak seš prostě s kapelou, seš tam s dechama, seš tam s klavírem třeba. Neplánuješ i album tohohle typu?
1: Hele, vždycky na desce kluci jsou slyšet, jakože když to je v nějaký fázi, tak já je tam jakoby, pak jakoby jenom donutím mi tam něco zadžemovat a já si vyberu kousky a používám i ty jejich inputy a celý leta jsem se snažil je dokopat tomu, aby jakoby zkusili se účastnit už toho úplně prvního, jakoby tý první fáze toho tvoření toho beatu a tak, ale toho na téhle nový desce se konečně podařilo jednu písničku je takhle donutit, takže tam je taková velká premiéra, kdy autorem beatu je kapela. Mm-hmm. A zkouším vymyslet nějaký způsob, jak to udělat, aby třeba příští deska byla klidně jakoby celá jako v jejich režii, co se muziky týče, nebo aspoň toho základu, který já už pak jakoby si nějak ve strojovně pošéfuju a mohl bych se věnovat pořádně těm textům, takže možná příští deska nebude Prague Union, ale MC Adams Letoš a Prague Union. Hmm. To je taková moje vize, tak uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, protože s nimi je to ku podivu těžší, než se mnou účastní.
2: Co je na tom nejtěžší s těma kapelníkama?
1: No tak máš 6 lidí plus třeba zvukař, a který každý mají pro mě Prago i svoje další aktivity hudební a dostat je v jednu chvíli na jedno místo plus ještě děti a tady ty věci, že je relativně těžší úkol, než by se mohlo zdát. Hmm.
2: Jak jste se vlastně tenkrát dali dokupy a proč právě tohleto uskupení?
1: Hele, no vlastně my když jsme vydali Resident Express, tak začal být jako evidentní, začali si nás zvát jakoby na akce, které nebyly striktně hiphopový. Bylo vidět, že ty nehiphopoví lidi, jakoby, že je to baví, ale že nemají trochu na co koukat, protože když jsem tam byl jenom já a Maro tenkrát, tak to není nic moc ke koukání. Takže vlastně tenkrát po Rock for Churchill vlastně jsem šel z pody a říkal jsem Afrovi, který nám tenkrát dělal manažer, že musíme dát dohromady nějak s živou kapelou. A shodou okolností tehdy Radimo vytvořil Champion Sound, takový živý ensemble a chtěl hrát hip-hop naživo. A přemýšlel, s kým by to chtěl dělat a jakoby my jsme byli jeho jako první volba, takže vlastně to tak vesmír zařídil, že prostě se to sešlo v ten správný okamžik a dlouho jsme hráli s Champion Soundem a vlastně ten dnešní parta je část tehdejšího Champion Soundu, který jakoby, když jsme přestali spolupracovat, tak tenkrát bubeník a basák řekli, ne, my zůstáváme a dotáhli kytaristu a pak klávesáka a vlastně to, tak to je dodnes až na bubeníka, který je vyměněný. Takže je to stabilní parta už jako leta a vlastně takže Prague nejsem jenom já a DJ, ale i oni vlastně.
2: Zní to jako velmi dobře, vždycky naživo. Je to velký zážitek vlastně na vás koukat s kapelou, jak vystupujete. Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
1: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
2: Jak dlouho to trvá?
1: Jako já nemám většinou problém s tím, že bych to neuměl, ale že jsem takový trémista, že prostě se bojím ten papír prostě odložit jako při těch prvních pár koncertech, protože prostě je stačí strašně málo a prostě zadřu se a nenaskočím. Takže to je spíš kvůli tým trémě, než že bych to jako vyloženě neuměl, to jako ne.
2: Jak je možný, že se u tebe pořád ještě objevuje tréma po tolika letech?
1: Nevím, asi to potřebuju, asi jsem, když jsem moc suverénní, tak jsem na packu, nebo nevím.
2: OK. Objeví se na té desce nějaký hosti?
1: Jo, nakonec jo.
2: A kdo tam bude?
1: Nakonec tam bude Paulie Garant a Pio Squad.
2: Proč Paulie Garant, proč Pio Squad?
1: S Paulím jsme se potkali, když jsme hráli v Liberci, tak on přišel na konzik a my jsme pak jakoby řáholili backstage, tak říkal, že kdyby náhodou tam byla nějaká pecka, který by zadil, takže by do toho rád šel. A já jsem pak jakoby pár dní potom vlastně udělal jednu novou pecku, kde jsem si řekl úplně, že tam by prostě se pak hodil, tak jsem mu ji poslal a takže takhle to bylo. A Pio Squad, to je taková zpřízněná parta, tam vždycky dobře strávený čas. Hmm.
2: Tak s Pioskou se byli tak jakoby skoro na začátku té české scény, tak jako společně se pohybujete přibližně stejnou dobu, ne, na té české scéně?
1: Jo, víceméně jo, nebo jako, když nepočítáš Chaos.
2: Jasně.
1: A jo, a prostě tak nějak jako, je to fakt jako taková spřízněná parta, něco jako Rest a tak, takový ty lidi, jako většinou se potkáš s každým na té scéně, ale jenom pár lidí je takových těch, že vždycky ti to nahodí, jakoby už mě na tváři,
2: když je vidíš. Doma. Jaký to bylo tvořit s Paulím?
1: My jsme s Paulím jakoby už se protnuli víckrát, že já jsem byl na jejich druhý desce s BPM a taky Paulí vlastně produkoval beat k Desert Expressu, nebo aspoň ten, to gro toho beatu, takže tam nebyl žádný problém. A na tom případě jsme to dělali hodně jakoby přes to, že on to nahrál u sebe, poslal mi to a tak, ale jinak spolím pohoda.
2: A vnímáš, že i on se třeba někam hudebně posunul nebo třeba jinak přemýšlí na tou hudbou než kdysi? Protože určitý hudební vývoj za ty roky tam taky vidět je?
1: Jo, rozhodně no. Myslím, že našel jakoby tu svoji pozici a tu v tom, jakoby, v tom přístupu k tomu a že to jako furt vylepšuje. Jako, žádný revoluce většinou, ale má svý posluchače a svůj způsob a má to hlavu patu.
2: Současný svět je plný hodně blbých zpráv. Tak mi řekni, co děláš pro to, aby se ty zprávy k tobě nedostávaly, nebo jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby se z toho člověk nezbláznil, protože sám si říkal, že něco si ventiloval na desku, což vnímám jako krok dobrým směrem, ale...
1: Já si myslím, že to je takový trošku jako SMS-ka, když ti někdo pošle bez háčku čárek a bez intonace, tak může být lehce špatně pochopená. Mm-hmm. Tak stejně tak ty zprávy, prostě to je filtr nějakého subjektu, který ti předává nějaký zprávy nějakým způsobem a že potřeba to brát hodně s rezervou, že to prostě může často na tebe dýchnout ten pocit, že je všechno v prdeli, ale myslím si, že to tak ve skutečnosti není, že to je jenom ten způsob jakoby tý kumulace těch většinou horších zpráv na tom jednom místě, takže se spíš snažím koukat skrz to, než abych se nechal ovlivnit tady tím, jakoby, no.
2: Jaký máš plán na léto? Bude to hodně koncertní, nebo máš plán někam i vyrazit?
1: Já doufám, že to bude hodně koncertní, ale většinou pak už není moc času někam na dlouho vyrážet, takže, ale to je v pohodě, mě to baví, to je prostě taková dovolená, ty koncerty. Letos bude hip-hopkem znova a tak, takže se těším.
2: Jsme téměř v závěru našeho rozhovoru, tak pár otázek nakonec. Tak na začátku tady zazněl Donald Trump, tak u něj chvilku zůstanu. Představ si, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Sebe.
2: A co bys se s ním chtěl řešit ty? Kdyby jsi už tam naproti němu seděl, tak co bys mu řekl? Na co bys se zeptal?
1: Já bych nechal asi tu chvíli mluvit paže. Protože je mu daná ceremonii říkat. Jako. Mm-hmm.
2: Co by se vzkázal českým politikům?
1: Aby si dali pozor, abych nemusel nechat mluvit paže.
2: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
1: Asi policii. Nebo jakoby ministerstvo spravedlnosti, asi to
2: obspadá. To je vnitra, podle mě.
1: Tak vnitra.
2: Vnitra. No. Proč vnitra?
1: Protože mám pár nápadů, které by podle mě vylepšily jakoby interakci občana s tady těma orgánama.
2: OK, řekneš nějaký nápad?
1: Nevím, například bych vrátil policajtům možnost řešit věci domluvou, která jim byla sebraná a z toho vzniká spousta zbytečných boserů, myslím, pro spoustu lidí i těch samotných policajtů. Mm.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za vítězství?
2: No, v čem bys vyhrál? V čem bys vyhrál? V jakém sportu třeba?
1: V hodu do pohody třeba.
2: To je super, to je skvělý.
1: Nebo ve skoku pro pivo.
2: Skok pro pivo taky dobrý. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat? Co bys si spřál?
1: Nic.
2: Je rok 2222. Studenti repu se pročítají encyklopedii repu. Narazí tam na tvoje jméno, Kato. Co bys chtěl, aby si tam o tobě přečetli?
1: No, to, co jim k něčemu bude. A spíš bych chtěl, aby tam byl odkaz na to, aby se to poslechli a udělali si sami názor.
2: Tak jo, tak to máme za sebou. Kato, jsem moc rád a vážím si toho, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl. Tak děkuju za návštěvu.
1: Taky děkuju.
2: Dnešním hostem na rádiu Spin byl Kato. Děkuju, že posloucháte Spin Talk i Rádio Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

Čau, můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: využívali vy, kdybyste ho měli?
1: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
0: Utírání prachu je zlo, kámo.
2: Využíval by ho hlavně ty domácí práce a by mi venčil psa, když nemůžu.
0: Ta představa robota s vodítkem mě dostává.
3: 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kámo, pocem, sedni si, vyslechni si to a zaří to. A já bych měl svatý klid.
0: Aha, takže fázi hádání necháš na robotovi a usmířování si určitě vezmeš na sebe, co? To si ale gentleman. Počkat, to mi teď reálně došla voiceovka od robota, co to je?
4: Vy byste mě chtěli na domácí práce, na to vám ze vysoka kašlu a jdu si vás každýho najít.
0: Jo, tak najít, jo. A... Kamo, kamo, to je robot. Já ho vidím dírkou na dopisy. Spineři, já se jdu zabarikádovat tady ve studiu a to znamená dvě věci. Že ostatní moderátoři musí využít jiný studio a že se tady slyšíme zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Rádio Spin. Československý underground.
1: Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 za čo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violentě? Brácho, asi jo. Brácho,

0: Tohle byl Shizzl a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Na co byste robota používali vy, kdybyste ho měli?
1: Ale já bych ho určitě využil na utírání prachu, protože to je asi jediná domácí aktivita, kterou smrti nenávidím.
0: Utírání prachu je zlo, kámo.
2: Využíval bych ho hlavně ty domácí práce a by mi venčil psa, když nemůžu.
0: Ta představa robota s vodítkem mě dostává.
3: 99% bych ho využíval, když moje žena nemá náladu nebo něco a musím to poslouchat, tak bych řekl, hele kámo, potřebujem, sedni si, vyslechni si to a zaří to. A já bych měl svatý klid.
0: Aha, takže fázi hádání necháš na robotovi a usmířování si určitě vezmeš na sebe, co? To si ale gentleman. Počkat, to mi teď reálně došla voiceovka od robota, co to je?
4: Tak vy byste mě chtěli na domácí práce, na to vám ze vysoka kašlu jdu si vás každýho najít.
0: Jo, tak najít, jo. A... Kámo, kámo, to je robot. Já ho vidím dírkou na dopisy. Spineři, já se jdu zabarikádovat tady ve studiu a to znamená dvě věci. Že ostatní moderátoři musí využít jiný studio a že se tady slyšíme zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Tak čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spinránu každý všední den od 6 do 9 na

Měli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár skýra.

0: Rádio Spin.
1: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jedna, ty vole.
1: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No, jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, Frajnku, co?
1: Cože?
4: Jsi si měl

viděl, jak ztrácí zrak, jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči